Ričnikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričnikovošrot. www.vašesběrna.cz

0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
0: Salonky.
1: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
0: Úklid.
1: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
0: Ha, kuchař.
1: Správně.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.

0: Hit Radio City.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio City.
2: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
3: You

0: Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Jela jsem s Marcelou a Martou.

0: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Krásné pondělní ráno, je 6 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Evropské úřady na ochranu spotřebitelů vyšetřují 9 herních společností kvůli možnému porušení pravidel při nákup

0: otázkách a možnostech řešení své situace. Návštěvu je nutné předem objednat. A počasí ráno by mělo být většinou oblačno až zataženo, během dopoledne má mraků ubývat na jasno až polojasno. Teploty do 22 stupňů. Z Prahy Dominik Šmaus.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Snídaně
1: šampionů. A my vám přejeme krásné pondělní ráno. Ahoj lidi, čau Jasmin.
2: Čau Michale.
1: Čau Kevine.
3: Ahoj Osvalde.
1: Ahoj. Vy máte oba dva na tričkách něco napsáno. Ty tam máš napsáno Kevin Klein a ty tam máš co Jasmin. Já jsem tě mimochodem nikdy neviděl v tričku. Co tam je kama?
2: Počkej, jakože chodím nahatá, nebo jak
1: to ne, ale v tričku nikdy, ty vždycky jsi v bundě nebo v nějakém oblečku.
2: Tak to teda nevím.
3: Nevím, co jste prohodili dneska, no, asi je tady moc. Na mě zima, na Jasmin teplo, jsme si odtočili role.
1: Tak ať máte na tričku cokoliv nebo nic, tak vás tady vítáme. Chainsmokers a Coldplay, tím startuje pondělní snídaně, tak jdeme na to. Hit Radio City.

0: Something Just Like This. 6 hodin 7 minut. My jsme Hit Radio a přejeme hezký pondělí.
1: Možná jste někdo zaznamenal, že včera v pražský O2 aréně vystupoval A$AP Rocky, což je rapper, mimo jiný je to taky partner Rihanny, tu určitě znáte. Já teda na té show nebyla, ale můj bráška jo. A mě hrozně moc zajímaly dojmy, jo. A ptala jsem se ho, tak mi psal a říkal, že show teda hezká, že tam vystupoval, měl tam vrtulník, ze kterého visel, fakt jako velkolepý, ale mělo to svý mouchy samozřejmě. Za prvý prej začal vystupovat o hodinu později, takže říkám, že A$AP Rocky moc A$AP zrovna nebyl, ale za druhý měl brácha domněnku a to mi přijde zajímavý. Píše, jo, doslova, no normálně ze začátku, tam podle mě za něj byl hlavně dvojník, co to vyhypoval a pak se jenom prohodili někde, protože půlku koncertu byl v kukle a pak najednou tam někdo zmizel, přišel novej a najednou tam měl hlavu normálně A$AP.
0: Tak jestli to nebyl Kazma třeba. Jinak vysvětlit A$AP, co teda znamená as soon as possible, možná to znáte. Kdyby ne, tak jakmile to bude možné v překladu. Takže tohle opravdu moc A$AP nebylo, možná by se měl přejmenovat na něco jiného teda. A$AP Rocky. A$AP Rocky. No a co vy, chodíte A$AP? Chodíte včas za kamarádama nebo třeba do práce? Tak do práce my to tak nějak držíme. Tady se stalo jednou někomu, že přišel pozdě, Míšo?
1: No.
0: Tak, co vy?
1: Já teda jsem ten typ, co chodí většinou někde na sraz, třeba o půl hodiny dřív, což je blbý, protože všichni mý kámoši chodí o půl hodiny později, takže já pak někde čekám hodinu.
0: Ty jo, tak to já, když jdu do práce, tak to já jsem teda včas, ale když jdu za kámošema, tak teda jsem trošku lajdák, no, protože si říkáš, tak ty lidi tě mají rádi takovýho, jaká seš, že jo, tak můžeš přijít pozdě, co fíla?
2: Já chodím spíš buď přesně na čas, anebo lehce pozdě. Vlastně mi ta vlastnost na sobě vadí. Do práce na tom jsem teď zamakal, abych nemusel spěchat na silnici a byl tady jako trošku s předstihem, ale na ty srazy, to je bída. Omlouvám se všem.
0: S předstihem znamená v 5.59, dámy a pánové.
2: Tak ne, to kecáš teď.
0: Začíná minuta šampionu, pojďte nám napsat, jak se jmenujete, odkud jste, no a jestli čekáte na kámoše, anebo jestli jste vy ten, co právě chodí pozdě.
1: Číslo k nám 777-937-777, tak ve zkratce nám to pojďte napsat.
0: Pojďme na další hity. Pink, Huňu, 6 hodin, 9 minut. Krásné ráno, Hit Rádia. Huňu.

0: je Pink a tohle je pondělní Hitradio, 6 hodin 12 minut. Krásné ráno, šampioni. Ptali jsme se vás, jestli jste dochvilní, nebo jestli chodíte pozdě. O tom bude minuta šampionů, která startuje právě teď.
1: Martina Praha chodí pozdě.
0: Petr Kladno čeká většinou na všechny kamoše.
1: Lucka Praha je ta, na kterou se vždycky čeká.
0: Tomáš Berouno chodí včas, pozdě chodí i jeho kamarádi.
1: Evča Frýdek Místek chodí vždycky dřív.
0: Michal Kolín radši přijde o 10 minut dřív a čeká.
1: Romča Plzeň chodí o 15 minut dříve a nemá ráda opozdělce.
0: Martina Praha je prý blázen a všude je o půl hodiny dřív než ostatní, nesnáší nedochvilnost.
1: Jirka Hradec Králové většinou chodí na čas, ale má pocit, že je obklopen lidma, který chodí zásadně pozdě.
0: Petra Klatovi chodí všude o 5 minut dřív.
1: Martin Hradec Králové chodí dřív, má i nastavený hodiny všude o 7 minut napřed, aby všechno stíhal.
0: Květa Děčín všude vždy o 15 minut dříve, nikdy nikam nepřišla pozdě. Její 56, dochvilnost je výsada králů a je královna.
1: 65, 56.
0: Ježišmarja, Květo z Děčína. Já si myslím, že Květa už tam nenapíše. Tak to se moc omlouvám, že jsem ti přidal pár let. Takhle, vy jste dochvilní, protože za náma jste dorazili včas. Vy, kdo jste u rádia, tak to jsme moc rádi. 6 hodin, 14 minut a pro vás všechny, kdo jste si nás pustil, máme samozřejmě další skvělý hity. David Guetta, Alphaville, Ava Max, Forever Young. Tak hezké ráno z Hit Rádia.

0: Tohle jsou hity, Hit Radio, 6 hodin, 19 minut, hezké ráno, pojďme si dát politiku. Už tenhle víkend jdeme ke komunálním volbám. Možná máte svýho favorita, nicméně dneska končí teda ještě o něco důležitější hlasování, než jsou právě páteční, sobotní komunální volby. A to je hlasování o nejkrásnější strom.
1: Strom? A co?
0: No, nejkrásnější strom, dokonce strom čtvrt století. Na webu Strom roku už se do finále probojovalo 6 stromů, jo? Co je teda zajímavý, takže hlasovalo snad 1 000 000 lidí a to je dost. A když si říkám, že tolik lidí hlasuje teda pro jakoby nějaký stromy, že pak tolik lidí třeba ani nejde k volbám, jo? Když to tak jako sčotneš.
1: To je škoda, no. Ale přemýšlím teďka nad tím stromem, to není teda jako vánoční výběr stromu nějaký, jo? To je prostě nějaký nejhezčí strom.
0: Ne, já to tady mám otevřený, jak říkám, webovky jsou stromroku.cz a jsou tady ve finále, je tady 5 stromů. Je tady třeba Opatovická borovice Jižní Čechy, Chudobínská borovice Vysočina, pak tady je krásná jabloň u Lidmanů, Královéhradecký kraj, Ústecký kraj má Oldřichův Dub a Olomoucký kraj Dubs aleje ve Skaličce. Ty se probojovali do finále a dneska se rozhodne.
1: Už jsem si to tady taky otevřela, takže já jdu taky zahlasovat, ježišmarja.
0: Tak, který se ti líbí? Já teda jsem za, takhle, možná jsem trochu ovlivněný, že jsem původně z východních Čech, jo, z Královéhradecký kraje, ale ta jabloň u Lidmanů, pane bože,
1: no,
0: vidíš,
1: počkej,
0: to?
1: Ta je fakt hezká,
0: ta hezká,
1: no.
0: Co?
1: Jako baví mě i Dubs aleje ve Skaličce, ale jabloň u Lidmanů, no, asi to tam
0: jako
1: hodím, no.
0: Dub z aleje dobrý, ale jabloň u Lidmanů, no, takhle, můžete se podívat sami, pokud máte čas, určitě kavčo na stole, než se rozjedete v práci. Hele, na internet stromroku.cz můžete hlasovat a schválně nám dejte vědět, jestli se vám taky ta jabloň u Lidmanů líbí schválně, nebo jaký jiný strom. Za chvíli další hity, Linkin Park, taky aktuální doprava, hezké ránko.
2: Domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.

0: šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozu Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně na Pražském okruhu. Před odbočkou do ulice k Barandovu směrem k letišti počítejte asi s 1,5 km dlouhou kolonou kvůli dopravnímu omezení. No a na Praze východ v Doubku počítejte s omezením z důvodu pokládky elektrického kabelu.
2: Hit Radio City.

0: Tohle je snad zlej sen. Tady Swims, Bad Dreams, na Hitrádiu 6 hodin 32 minut, hezké ránko. Je tady s námi taky Filip a ten pro nás má ranní update. Tak Filo, je to tvoje.
1: Ranní update.
2: Americkému odborníkovi se s pomocí AI podařilo rozluštit tajný šifrovaný dopis francouzského císaře Napoleona, jehož obsah zůstával 217 let záhadou. Prolomení kódu trvalo umělé inteligenci zhruba jen 6 hodin. 18-letý mladík přišel v Německu řidičský průkaz necelé 3 hodiny poté, co se stal plnoletým a směl tak usednout za volant sám bez dozoru jiné oprávněné osoby. Příliš rychlou noční jízdou způsobil dopravní nehodu, při ní se zranilo 5 lidí, pochopitelně tedy o řidičský průkaz rovnou přišel. No a na závěr jedna skvělá vychytávka, která by se nám líbila asi u nás. Vyhřívané lavičky nainstalovalo město Skellefteå na severu Švédska. Sloužit mají především seniorům a lidem čekajícím na místní hromadnou dopravu během dlouhých zim. Lavičky se automaticky aktivují při nízkých teplotách a využívají energii z místních obnovitelných zdrojů. Radnice uvádí, že provoz je energeticky úsporný a dlouhodobě udržitelný. Tak co říkáte na vyhřívané lavičky? Sedli byste si tam vůbec?
3: Hodně by se mi to líbilo.
0: A to je divný, jako si představ, že jako na teplý prkínko si sednout nechceš, jo, ale jakmile někde postaví vyhřívaný lavičky, tak to tvýmu zadku prostě nevadí, jo, to jsou věci. Pojďme na muziku, velký vzpomínky na tenhle song, já si myslím, že tuhle melodii měl snad každý druhej nastavenou na vyzvánění, ještě na starý Nokia to pípání, že jo. A kdo neměl tohle vypálený na CDčku, byl úplně out. Alice DJ, Better Offline na Hit Radio, hezký ráno.

0: tak všechno mám.
1: Tohle máme taky moc rádi. Poetika blízko, Hit Radio 6.39. Hezký ránko.
2: Dámy. Single dámy taky hlavně. Pozor. Máme dobrou a zároveň špatnou zprávu, jo, vaším směrem. Ta dobrá je ta, že tady máme o polovinu víc nezadaných mužů než před 10 lety. Opravdu o 50% víc nezadaných chlapů než bývalo. Ta špatná je ta, že ty v uvozovkách použitelný prostě došly, jo. Jakože já mám tolik nezadaných kamarádek, který si prostě nemůžou najít chlapa, protože je to v dnešní době tak těžký.
1: To mě baví, takže vlastně my, co jsme teda zadaný, dalo by se říct, že jsme horký zboží.
2: No. Jako jo, vlastně. Ano, i ty, Michale, prostě.
1: Tak to
2: no,
1: čumem, tak to že jsi to přiznala takhle jako veřejně, jo. Ale já se tomu nedivím, že teda ty chlapi jsou volný a že si nemůžou úplně najít protějšek, nebo že to tam jako nefunguje mezi nima, protože ono s těma ženama to taky není úplný terno, jako. Hele, na každý druhý holce je dneska víc plastu, jak v dáči. Jo, tak jako, nevím, no.
2: Ach jo, no ne, pánové, pojďte se trošku posnažit, ono je to v dnešní době opravdu strašně těžké.
1: No na mě nekoukej, já se snažit nemůžu. No. No, Filip taky, ty jsi taky zadaný.
3: No přesně tak. Takže my tady jsme vlastně jako nedostupný zboží, že?
2: No, tak ale statisticky teda...
1: Strašně nedostupný.
2: Statisticky je teda opravdu mnohem víc volných pánů, než bývalo, takže holky, nějaká šance tam je, kdo jste single a nemůžete najít.
1: A ono to takhle bude už dlouhodobě. Já se vzpomínám na diskotéky, když jsem byl teda mladší, tak tam vždycky bylo třeba 90% chlapů a 10% žen a teďka úplně vidím tu diskotéku tam v Police nad Metují, jo. Takhle tam byl takový bazének, teďka všichni stáli okolo ty chlapy, u toho zábradlí, koukali a lovili. Tam byly třeba tři holky, no a to ježišmarja. Ale to nemělo šanci prostě se snažit, protože to byly nařachaný borci, že jo, prostě, takže já si myslím, že tohle funguje pořád stejně. Jestli třeba dneska chystáte nějaký randíčko, my vám teda přejeme, ať to klapne, pokud máte něco domluveného.
2: Fuj tvoj.
1: My spolu máme domluvený za malou chvíli další hity Pitbull, Chris Brown a taky bude doprava. Hezký ráno.
4: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
1: Přímo by chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
0: A co je chytrárt?
1: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
0: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
2: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
3: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Na dálnici D7 na 6. kilometru směrem od Chomutova na Prahu stojí u krajnice porouchané osobní auto. No a v ranní dopravní špičce budete popojíždět na Smetanově nábřeží, zdržíte se taky na třídě Milady Horákové. Mějte pevné nervy.
4: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

0: Jess Glynn, Macklemore a Dan Kaplan. Pane bože, té lidi na jednom tracku. 6.53. Posloucháte Hit Radio, krásné ráno. Dramatik, disident, prezident a člověk, který dokázal propojit Pražský hrad s lidmi jako Rolling Stones, Lou Reed nebo Bill Clinton, tak dámy a pánové, dneska je to přesně 90 let od jeho narození. Oslavil by 90. Václav Havel.
1: Ty bláho, to už... Jo, no hodně.
0: To je masakr. Tak já si říkám, mě tam baví ty Rolling Stones, já to samozřejmě nezažil, ale známe to z vyprávění. A vem si, že jsi prostě prezident, který na hradě přijme Rolling Stones. Rok 1990 se psal a že se třeba s Lou Reedem znáš osobně, jo?
1: To jo, no.
0: Tak si říkám, koho by třeba mohl pozvat náš současný prezident Petr Pavel?
1: Mně přijde, že on dělá hodně věcí koníčků, které jsou hodně cool a já bych ho klidně typla na Linkin Park třeba.
0: Coldplay by mohl pozvat.
2: Já to chtěl říct, já přísahám.
0: Jestli nás slyší někdo tady z kanceláře prezidenta republiky, my bychom si přáli, aby se náš pan prezident skámošil s Coldplay, nebo třeba s těma Linkinama.
2: Nebo v obojí můžou přijít, že jo,
1: Imagine nahrad. Dragons.
2: No, Imagine Dragons ještě do toho a dá jim rovnou 3 medaile, že jo? Bronzovou, stříbrnou a zlatou.
1: My už to tady vidíme úplně.
0: Taylor Swift taky, no. Pane bože.
2: To bude dámská kategorie.
0: A já si říkám, koho by tehdy přijal Miloš? Tak tam bych čekal tak 3 sestry.

0: si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Hit Radio.

0: Dobré ráno z Hitrády a tohle jsou Imagine Dragons 7.05.
1: Dneska se začíná týden Nobelových cen a rozjíždí se takzvaný hon na nejchytřejší lidi planety, jo. Upřímně si myslím, že nás nejvíc bude zajímat stejně ten pátek, kdy se teda udílí, rozdává Nobelovka za mír. A my jsme si říkali, že by určitě chtěl dostat takový Donald Trump, který o ní mluvil už loni. Mluví o ní letos, určitě si doma před zrcadlem trénuje tu jeho řeč nějakou.
2: Myslím si, že určitě ji dostane, no. Rozhodně.
1: Ale říkám si, když bychom si to přenesli do našich životů a domovů, tu Nobelovku za mír, protože to je hrozně hezká věc, tak jak to máte doma? Partnera byste ocenili něčím takovým, nebo třeba sami sebe?
2: Co já vím, jestli můžu říct, tak u nás doma vím, kdo by si ji rozhodně nezasloužil. To je sebereflexe, co? To čumíš, co?
1: To čumím. No u nás doma, tyjo, já bych si jí sobě dala celkem, jo, že umím strašně dobře, když už je nějaký konflikt, tak ho umím strašně dobře hasit a i mu předcházet případně.
2: Ale zase, ať do sebe úplně nekopu, jo, tak já jsem vlastně v naší rodině takovej mírotvůrce už dlouhodobě. Ona, naše rodina, má to s těmi vztahy takový, jak to říct, divočejší, a ten se nebaví s tímhle a ten se baví o tomhle takhle a tak dále. A vždycky přišel Míša, aby to nějak urovnal a vždycky to chvíli vydrželo, čověče.
1: Chvíli.
2: Přece. Já si rozhodně, takhle, jestli si něco zasloužím teda rozhodně, tak to je Nobelova cena za mír teda.
1: Dobře, tak jak je to u Filipů?
3: Já to dávám naší kočičce teda, protože ta dokáže stmelit tu domácnost, i když se třeba jako člověk hádá, tak ona tam jako vejde a přinese ten mír do té místnosti, najednou člověk je na to schopnej zapomenout, veme jí do náručí, hele, neřeší inflaci, politiku, nic, takže to zvířátko vlastně přináší jenom dobro domů.
2: Jestli jsem něco fakt nečekal, že řekneš, že bys dal Nobelovku svojí kočce,
1: no. Ještě se svojí kočičce. Já jsem nejdřív myslela, že se baví o partnerce. Nicméně teda...
2: To nebyla partnerce.
3: jestli má černý chlupy, tak jo, no. Tak to
1: Ježiši Kriste. Tak. Nicméně je to dobrý usměřovací prostředek, to zvíře jsem chtěla říct. Ale pojďme k vám domů, jo? Komu byste dali Nobelovku za mír? U vás doma, jste to vy nebo partner a za co konkrétně?
2: Pojďte nám to nahrát jako hlasovku, budeme rádi přes WhatsApp 777-937-777. Taky budeme samozřejmě rádi za SMSky na stejný číslo, můžete i klasicky SMSkou a od nás k vám letí další muzika. Tohle je Lolita na Hit Radio.

0: Hele, Leony, tohle je Hit Radio za 8:15. Hezké ránko. Celý tento týden se budou rozdávat Nobelovky v celkem 5 kategoriích. Fyzika, chemie, fyziologie nebo lékařství, literatura a taky Nobelova cena za mír.
1: My jsme se ptali, kdo by Nobelovu cenu za mír získal u vás doma, jestli vy nebo váš partner či partnerka. A případně za co? Tak Martina z Prahy píše, já Nobelovku dávám manželovi, po každé hádce mi udělá kafe a tváří se, že se vlastně mezi náma nic nestalo. Takže takový splachovací tip.
0: Znám. Taky další zpráva. U nás doma nikomu, všichni jsme horké hlavy.
1: No, to budou možná berani jako ty, viď?
0: No, já jsem říkal, že naše rodina je taková divočejší, no. Ale já to nepsal, tu zprávu. Další zpráva.
1: Veronika z Nymburku. Nobelovku má moje tchýně, protože bydlí 80 kilometrů daleko. Ach jo, vy jste hrozně zlí na ty tchýně tady vždycky.
0: Mně se líbí, jak to vysílání má být jako pozitivní, že jo, prostě jo, to ránko hezký. A vy, hele, tchýně, vole, 100 kilometrů daleko. Super. Tak máme tady taky hlasovku od Honzy.
2: Nobelovku za mír bych dal určitě svojí ženě, protože pracuje jako přechodná pěstounka a za 4 roky už dokázala vypiplat 7 dětí, který jsme krásně předali a všichni jsou spokojeni.
0: No,
1: to je hezký.
0: Co to vyrovnalo, že jo? Ta zpráva s tou tchýní, tohle je moc milý od Honzy, děkujeme za hlasovku. A protože vlastně víme, že Donald Trump si teda brousí zuby na tu Nobelovku za mír, my tady pro něj máme vlastně vzkaz. Pro Donalda. Že někdy se to možná třeba povede, no.
1: Já doufám, že ne.
0: Někdy v nějakém paralelním vesmíru. Činasky, potkal jsem tě po letech za malou chvíli. Tady na Hit Radio. Hezké ránko.
3: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB. Jdeme vám naproti.

0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
0: Navádění letadel?
1: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
0: Technik ve věži?
1: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
0: Elektrikář?
1: Jo, přesně tak.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na trase z Benešova na Prahu před nájezdem na D1 u Senohrabce vytvořila asi 3-kilometrová kolona. No a na příjezdu do Prahy po dálnici D5 směrem od Rozvadova počítejte s přerušovanou kolonou v úseku od 7. kilometru po odbočku na Pražský okruh.
1: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio City.
2: Potkal jsem tě zase

0: Je přesně půl osmé. Vyladíte pondělní Hitrádio, tohle je snídení šampionů. Michal, Jasmin a Filip s vámi. Za malou chvíli rychlá pětka, o co soutěžíte, tak to vám řekneme hned po ranním updateu s Filipem. Filo, je to tvoje.
1: Ranní update.
2: V poušti u čínského města Chuang Liao se nedávno objevily nové stavby, které mají evokovat prostředí starověkého Egypta. Sfinga i pyramidy však na první pohled působí jako velmi laciné napodobeniny staveb, které již tisíce let stojí v Gíze. Jsou totiž až komicky malé a budí spíše dojem jakési nepovedené kulisy v laciném Luna Parku. Unikátní sběratelská kartička s podpisy basketbalových legend Michaela Jordana a Kobeho Bryanta se prodala za rekordní částku přes 273 milionů korun. Stala se tak nejdražší sportovní kartičkou a druhým nejdražším sportovním sběratelským předmětem. Tahle ta kartička není jen tak obyčejná, protože její součástí jsou i nášivky s logem soutěže NBA z dresu, které oba hráči skutečně měli na sobě. No a 29letá řidička z Velké Británie si svůj vůz ozdobila 40 nálepkami, často peprnějšího charakteru. Za jednu obsahující vulgární výraz ale nakonec stanula před soudem a čelila riziku půlměsíčního pobytu ve vězení. Nakonec soud uznal, že neexistuje reálná šance na odsouzení, tak nakonec si to prošlo.
0: Dá se nějak slušně přeložit, co na té nálepce bylo, nebo ne?
2: Nemám to tady napsané.
0: Dobře, radši.
2: A tak představme si, že by tam třeba mohlo být, táhněte do někam.
0: Prostě. Jasně, no tak, ale, tak to máme tady v Čechách taky, že jo, nálepky na autě, nejsem tvoje stará, nelep se mi na zadek, že jo. Nebo třeba začátečník, samolepka, dítě v autě, taky potkáváme.
2: Dítě v autě.
0: A co mě baví třeba na autobusech je MHD nálepka, prosím pusť mě.
3: No, vždycky pouštím.
0: Akorát dobrý pak je, když si po někom takový auto koupíš, no, to sundáš tu nálepku, ale vlastně ji tam pořád máš. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka, máme pro vás poukaz na 2000 korun na nákup audioknih na portálu a e-shopu Audiotéka. Dámy a pánové, 3000 titulů k poslechu, je tam dokonce i povinná četba pro střední školy, což je super. Co bych za to dal, když já jsem byl na střední, abych si to mohl jenom pustit a poslouchat?
3: Tak kdo máte zájem, pište, chci soutěžit na 777-937-777 a my jedno z vás vybereme za chvíli.
0: Teď Rose a Bruno Mars a Paté, hezké ráno z Hitrádia.

0: Rosé a Bruno Mars. Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. A Paté. 7.35 a je čas na rychlou pětku.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden soutěžíte o poukaz na 2000 korun na nákup audioknih na portálu a e-shopu Audioteka, kde je přes 3000 titulů k poslechu.
2: Kdo bude soutěžit dneska?
0: To bude Verunka. Veroniko, hezké ráno.
3: Hezké ráno přeju.
0: Hezké Ahoj. Ráno. Zdravíme do Metlova u Domažlic. Pověz nám, taky tam máte takovou strašnou mlhu.
3: No, já jsem teďka zrovna v práci v Domažlicích, ale mlha po cestě ráno byla, jo.
0: Byla. Tak to vypadá, že to je všude. No tak doufáme, že mozková mlha nebude teďka během 5 otázek, protože ty tě dělí od výhry 2000 korun na nákup k audioknih na portálu Audioteka. Tak pojďme na to.
1: Mm-hmm. Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Kolik je 90 děleno 3?
3: 30.
0: Ano. Jasně.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Veru, jaké zvíře je symbolem moudrosti?
3: Sova.
0: Mm-hmm.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Který měsíc má nejméně dní?
3: Únor.
0: Mm-hmm. Bez váhání.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, jak se jedním slovem říká člověku, který píše knihy?
3: Spisovatel.
2: Ano. A poslední, pátá otázka. Sousedí Česká republika s Chorvatskem?
3: Ne.
0: A je to škoda, co?
3: Jo, to je škoda.
0: To byla šestá dodatková otázka, tak Verunko, vyhráváš poukaz na 2000 korun na nákup audioknih na portál Audioteka a já se tam slyším dvakrát, to je nějaká červí díra.
2: Ty jsi zapla teďka rádejko, viď?
3: Ne, ale jsem na šatně a vyšme to.
0: Ty jsi v šatně teďka s náma, jo?
3: Jo, ty jsem s váma v šatně.
2: Tak to máme.
0: Tak jo, Verunko, poukaz posíláme, hezky se převlaď, zvládni to dneska v práci a hezký pondělí.
2: Gratulujem.
3: Děkuju vám, nashledanou.
0: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: Armin van Buuren, 7.40. This is what it feels like. Posloucháte Hit Radio, hezké ráno. Je tady nový trend, dámy a pánové, lidi si balí svoje cestovní pasy do alobalu. Za malou chvíli probereme plochozemce, samozřejmě přihodíme i další skvělý hity, tohle je Eva Farná, zahraje také Elton John a Dua Lipa, no a přidáme i dopravu. Hezké ránko.
1: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.

0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. V Praze 4 ve Výstavní ulici u křižovatky s Hvězdoslavovou se srazila dvě osobní auta a částečně brání v provozu. Zdržení je zatím minimální. No a v Praze 5 v ulici pod Klamovkou je silnice uzavřena. Rozhodně jeďte i nudy.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: 7.51, krásné ráno z Itrádia, posloucháte pondělní snídaní šampionů, Elton John, Dua Lipa, Cold Heart.
1: Určitě už jste to někde zahlídli, ať už naživo nebo na internetu. Lidi začali balit cestovní pasy do alobalů. Normálně jako kuře, kdybyste šli hodit na grill, protože prej existuje trend na TikToku, podle kterého vám někdo může v uvozovkách vysát data z pasu jenom tím, že projde kolem vás. Takže všichni se teďka bojí, že jim uniknou ty citlivé informace a obalujou.
2: Já bych si přál, aby mi někdo vysál tuk z pasu, kdyby prošel okolo mě. To bych si moc přál, nicméně co to je za blbost. To zase nějaký plochozemec vymyslel určitě, že jo? Ale já si dovedu představit, jak to vypadá třeba na té pasové kontrole, jak to vytahuješ, jo, a najednou. Moment. Jo, pardon, špatný balíček, vydáš ten řízek v tom chlebu, a vydržte.
1: Pak to ustíky.
2: Vydržte. A, tady je pas, tak.
1: Ne, opravdu, jako, mně přijde, že furt vymýšlíme nějaký kraviny, jo, že kdysi třeba telefon, že se vybíjel úplně do nuly, protože baterka měla jakože paměť, že jo, furt
2: no se počkej, vymýšlí takovýhle věci. Tak tohle bylo třeba pravda, jo, protože ty starý články teda jako se museli vybít do nuly, aby se ta baterka jako sformátovala, jo, ale pozor, třeba věřili jste, že když spolknete žvejku, takže vám zůstane 7 let v žaludku?
1: Ježiš, no počkej, já jsem tohle měla s paprikou jako malá, já jsem se bála polikat ty semínka z papriky, že mi tam vyroste břiše paprika, no.
2: A podívej, hele, když papáš meloun, papáš semínka, tak tam vyroste miminko.
1: No jezusi. Třeba.
2: Tak to je snad, takhle, tomu, jako to je snad jasný,
1: no tak to víme, že
2: to víme, že to
1: jako
2: prostě.
1: O tom žádná.
2: A pamatujete schválně, nevím, já to dobře, já to řeknu, jo. Karty do telefonních budek, pamatujete telefonní budky?
3: Já, jo.
1: Ale jako nevolala jsem.
2: No, ale pak tam byly buď peníze, bylo to na peníze, nebo na karty, že jsem strčila karta.
3: Tam byly takzvaný kredity na tom.
2: Ano.
3: Jednotky
2: se a to jmenovalo. Nevím, jestli to bylo i u vás, ale věřilo se, a my jsme to zkoušeli a ono to jako nešlo, jo. Že když dala tu kartu do mrazáku, že se ty kredity dobily. Jako to napadlo.
1: No, co teda,
3: a zkoušel jsi to, viď?
2: Co, no zkoušel
3: jsi to? Já taky, no.
2: Měli jsme to v mrazáku a nic tam nepřibylo.
3: Nepřibyli.
2: No. Nepřibylo. A nebo třeba, nevím, že po špenátu budou vypadat jako Pepek námoří, že je plný železa, jo? Přitom to byla vědecká chyba.
4: Musel jenom přepsal v desetinný čáře.
2: Jo. Tak čemu jste věřili vy, jestli máte nějaký takovýhle bizár a schválně, jestli vám to teda ty kredity připsalo na tu kartu do té telefonní budky, dejte nám vědět, budeme rádi. Teď další hity, Ed Sheeran, Sapphire. Hezké ráno z Itrádia.

0: Ed Sheeran, Sapphire, 7.57, pondělní Hit Radio, snídaní šampionů, hezký den. Lidi si dávají cestovní pasy do alobalu, protože se bojí, že jim z nich někdo ukradne osobní data. To není z naší hlavy, to se opravdu děje. A ptali jsme se vás, jestli jste měli taky nějakou takovou věc, které jste bez hlavy věřili.
1: Přišla zpráva o tom, že jak to bylo s těma žábama, s těma.
0: Že tady Adam z Olomouce, že když saháš na ropuchu, udělají se ti bradavice.
1: A to jsem si jako malá myslela a člověče, myslím si to do teďka, no.
0: Ukaž ruce, no šahala.
1: No šahala.
0: Taky tady máme hlasovečku od, držte, už to tady ladím, od Romany.
2: Čau kluci, tady je Romana. No, vy jste teda strašní moulové, no jasně, že to mrazáku to ty kredity nahrálo, že jo, když jste dali do mrazáku, ale museli jste to mít správně namražený na správnou teplotu, takže 6-7 přece. Mějte to hezky, Romana.
0: Abychom vysvětlili pro vás, kdo jste se přidal až teď, tak bavili jsme se o tom, že tenkrát v 90. se věřilo tomu, že pokud se dá do mrazáku karta do telefonní budky, že tam dobijou ty kredity, takže Romana to potvrdila. Další zpráva ještě od Míši. Ahojky, ano, dobíjelo se to v mrazáku, měla jsem jich 40 kusů. A když se na ně nalila voda a dali se na mrazák, tak se občas na nich něco objevilo. Z těch 40 asi na 6 kusech. Na některé 15 jednotek, někdy 4, ale člověk byl rád i za 2.
3: Ale já teď tomu normálně, já jsem to celou dobu jako měl, že to byla legrace a my jsme byli fakt hloupí. A teď teda tomuhle mám věřit, nebo jsem hloupej znova, že nad tím přemýšlím.
1: Ale je to i pravda.
0: Ale já bych to normálně vyzkoušel.
3: Ale budky nejsou už.
0: No právě, jako poslední budka zmizela v roce 2021, no. Takže už to nevyzkoušíme, bohužel. Za chvíli zprávy v 8, hezké ráno.
4: Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
5: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
6: No jasně, z MND to jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.

0: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
1: Více na e-shopu benezelenina.cz.
2: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Krásné pondělí, je přesně 8 hodin a další zprávy, vítejte u nich. Lidé v Česku stále častěji dávají svým dětem dvě křestní jména. Zatímco do roku 1950 byla běžná, komunistický zákon je na půl století zakázal a vrátil se k nim až v roce 2001. Podle statistik podíl takových dětí stabilně roste a dnes se týká zhruba 5% novorozenců. Rodiče je volí jako kompromis při neshodách, kvůli rodovým tradicím nebo proto, aby si potomek v dospělosti mohl sám vybrat, jaké jméno bude používat. Druhé jméno si navíc může nechat dodatečně zapsat na matrice každý. Změnu ve financování asistentů pedagoga v základních školách projedná na dnešním zasedání vláda Andreje Babiše. Kabinet by se měl také po měsíci vrátit k návrhu nové státní kulturní politiky, který kritizovali profesní asociace, sdružení, platformy i odbory. Ministři také posoudí, zda kabinet vstoupí do řízení, ve kterém bude ústavní soud rozhodovat o návrhu sněmovny opozice na zrušení části novely rozpočtových zákonů. A pojďme také na sport. Z kádru české fotbalové reprezentace před úterním závěrečným zápasem probíhajícím srazu ve Wembley proti Anglii vypadl obránce Štěpán Chaloupek. Stoper pražské Slávie utrpěl v sobotním utkání Ligy národů ve Španělsku zranění a od mužstva se po přesunu z Ověda do Londýna odpojil. Národní celek o tom informoval na sociální síti X. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: Praha ve spolupráci s právnickou fakultou Univerzity Karlovy opět poskytne bezplatnou právní poradnu. Ve Škodově paláci bude v zimním semestru fungovat od dneška do 16. prosince, v jarním pak od 15. února do 19. května. Poradna je určena lidem, kteří potřebují základní orientaci v právních otázkách a možnostech řešení své situace. Návštěvu je nutné předem objednat. A počasí ráno by mělo být většinou oblačno až zataženo, během dopoledne má mraků ubývat na jasno až polojasno. Teploty do 22 stupňů. Z Prahy Dominik Šmíd.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.

0: Miraj, Trips, dokola tohle je Hitradio, 6 minut po 8. Hezké ránko. Máme přesně 39 dní, než se tahle planeta vypne. Prodáváme, jak jsme nakoupili. V 60. letech parta vědců zveřejnila studii, podle které má soudný den přijít už v pátek 13. listopadu.
1: Jasně, že v pátek 13.
0: No samozřejmě, kdy jindy, asi ne v pondělí, že jo? Ale říkám si, v pátek 13. No tak jako, nám tady chodí vyplata kolikátýho? Tak 5. 6. nám to tady chodí. Ale vím, že máme ve smlouvě, že může přijít do 15. Takže si myslím, že ta poslední výplata by už asi nepřišla.
1: Rozhodně, no. Ne, ale říkám si jako, že těhle těch odhadů, kdy skončí svět, bylo už strašně moc. Takhle, jednou ten den samozřejmě asi nadejde, ale podle mě to zrovna ten den nikdo typovat nebude, že jo?
0: No ono to bude určitě v den, kdy už tady nebudeme, jo? No. Protože pojďme si to představit, kdyby čistě teoreticky teda za 39 dní měl být konec světa, jo? A teďka, když zapomeneme na takový ty obecný jako věci, že a chtěl bych být s rodinou a chtěl bych být s blízkýma, vůbec, pojďme si to užít, ale. Co byste dělali? Co byste dělali, kdybyste věděli, že máte posledních 39 dní? Já to asi vím.
1: A co?
0: Se bych prostě pařil, no.
1: Pařil.
0: Asi jo. A ten poslední den, já bych si koupil někde v Hornbachu nějakou pěknou, pěkný lehátko. A ten poslední den bych si lehnul takhle s rukama za hlavou a koukal bych, jak to přichází. A říkám, pojď si pro mě!
1: Já bych vydala všechny věci, všechny songy nevydaný, který mám v šuplíku, aby to prostě šlo ven. Asi bych se strašně rychle vzala s partnerem, jo, abych si to jako odbyla, že bych to chtěla zažít. A jinak asi taky nějaká party pak, no.
0: Já si žádný hypotéky, žádný takovýhle věci prostě, jo. Já bych si prostě napůjčoval všechny prachy světa a užil bych si to na max. Já bych asi nespal těch 40 dní, já bych prostě jel si doplnej.
1: Co fíla?
2: Já bych jel do USA, kam chci celý život. Vzal bych partnerku sebou samozřejmě a tam by se rozjela taky velká party asi, protože já jsem teď takovej skoupej na party, já moc jako nekalím, nepiju, tak teď bych to rozjel naplno. Samozřejmě tak, jak říkal Michal, napůjčoval bych si miliony, že který už nemusíš vracet.
0: Jasně, doplnej,
2: no, akorát to by bylo, kdyby se stalo, že po těch 39 dnech by ten konec nebyl, já bych ty prachy utratil, že jo?
0: přesně si řekneš, hele, tak je pátek 13. teďka sobota ráno a 14. teďka zvoní ten budík a ty do prd.
2: A pak exekutor hned.
1: Tak co byste dělali vy, kdyby vám zbývalo posledních 39 dnů života a opravdu, jak jsme říkali, odvažte se, jo? Ne, jakože v obědu celou rodinu a

0: rozloučím se a tak.
1: Takhle my víme, že bychom samozřejmě strávili čas těma nejbližšíma. No. To jako víme, to jsme si řekli, ale opravdu nějakého koho, jako co, jak byste to rozfofrovali, jak byste si to užili. Tak pojďte nám to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 nebo SMS-kou a my se moc těšíme, co vymyslíte. Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita na Hit.

0: Čtvrt na devět, krásné ráno z Hitrádia. V pátek 13. listopadu má přijít soudný den. Spočítali to vědci v 60. Akorát těch soudných dnů už bylo, víme, hodně. Nicméně je tady taková hypotéza, kdyby teda za 39 dní měl být konec světa, tak jak byste s těmi posledními dny naložili? Ptali jsme se vás, jak byste si to užili?
1: Píše Pepča, ahoj, já bych vzala rodinu na dovolenou, abychom se měli dobře. 13.11. mám zrovna narozeniny. PS, máte nejlepší rádio. Moc děkujeme a tak to vyšlo na narozky takhle vtipně, no, ale tak ono to bude dobrý.
0: Tak pojďme na hlasovku od Johany.
2: Dobrý ráno, abych tancel okolo ohně, jedl a souložil.
0: Jasně. Taky tady máme hlasovku od... někoho?
3: Ahojky, tak já si myslím, že hodně lidí by začalo rabovat, protože prostě by si všechno chtěli užít, všechno by si chtěli vzít, takže si myslím, že nejvíc by rabovali a pak teprve by si užívali, tak zatím Zuzka.
1: To je asi taky fakt, no.
0: Taky super názor. Hlasovku nahrála i Ivča.
4: Krásný dobrý ráno, tak my bychom rozhodně natankovali plnou do obytňáku a rozhodně bychom se podívali na místa, kde jsme ještě nebyli. A protože jsme milovníci vody, windsurfingu, takže by to bylo úplně jasný, že jo. Strávili bychom poslední dny u moře, kde je nám krásně, někde u vody, grilováníčko, koronka, pěkně s dětma a čau, prostě asi tak, pohodičku, užít si to takhle, no. Mějte se krásně.
1: U Ivči to není party, tam je to naopak rodina a klid.
0: Ale super názor teda, rozhodně dobrý nápad procestovat vlastně svět, myslím si, že za 40 dní by se dalo navštívit spoustu destinací. Taky tady píše, ahoj, můj celoživotní sen je podívat se do Francie, tak pak tady třeba taky další, Klára, ahoj Hitrádio, tak já vím naprosto přesně, že bych to prožrala, ale doslova, žádný kalorický tabulky, zdravá strava, hlídání se, ale totální obžerství. Věřím, že tohle je sen každé ženy po 30. co je na permanentní dietě. Taky souhlasím. A pojďme ještě, máme tady hlasovku od Jakuba.
5: Krásné dobré ráno. Kdyby byl konec světa za 39 dní, tak bych ho strávil asi v bordelu. Díky. Hezký ráno. Kuba.
1: Upřímnost nade vše.
0: Díky. Tak. A zrovna Kuba se jmenoval, člověče.
1: Na co narážíte teďka?
0: Ne, jsme tvůj kluk. Náhoda. Konečně někdo to řekl na plnou hubu. Gala Freed from Desire na Hit Radio v 8.18. Ale stejně žádný konec světa nebude. Budeme muset ty hypošky platit. Tak pojďme na to. Krásné ráno.

0: cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Praze 6 v Evropské ulici na křižovatce s ulicí u Davidského rybníčku. Probíhají práce na silnici a jeden jízdní pruh je uzavřený. No a na dálnici D8 na prvním a půltém kilometru směrem z Lovosic na Prahu stojí na krajnici porouchané osobní auto. Dejte pozor.
1: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozu Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz
2: Hit Radio City.

0: Anko, 8 hodin 32 minut. Posloucháte Hit Radio, tohle je pondělní snídaně šampionů. Filip, pro nás má další ranní update.
1: Ranní update.
0: Kalifornské ministerstvo spravedlnosti udalilo případ ženy, která v předchozích letech zaregistrovala k volbám i svou fenku Maju, přičemž jednou byl její hlas dokonce započítán. Pokud bude ale teď shledána vinou, může být odsouzena v USA až k 6 letům ve vězení. Australská aerolinky Qantas spustí v polovině roku 2028 novou ultradálkovou linku, která přímo propojí Sydney a New York. Přímý let potrvá zhruba 18 hodin, čímž cestujícím ušetří víc než 3 hodiny oproti dosavadním trasám s přestupem. Pro tyto extrémně dlouhé lety v rámci projektu Sunrise počítá společnost s nasazením speciálně upravených Airbusů. No a rybář v americké Floridě pomohl s nesnází dívce, která několik desítek metrů od břehu zoufale bojovala s vlnami a silnými proudy. Vyslal k ní dron, na nějž zavěsil záchrannou vestu, kterou pak teenagerce spustil na hladinu. S pomocí vesty se dívka udržela na hladině a dostala se blíže ke břehu. Z vody ji nakonec pomohl profesionální záchranář.
2: Nová doba, no, kdy si rybáři nosili pruty na ryby, teďka tam nosí drony prostě.
3: Mně přijde, že se vlastně může měnit tyto starý přístroj, že jo? Jak se, když se říká tonoucí se stébla chytá, že vlastně dneska to může být tonoucí se drona chytá. Pojďme na Hit, hezké ráno.

0: Ella Ella, Kate Ryan. Za malou chvíli 8:45, mladíte Hit Radio, dobré ráno. Čověče, já o víkendu viděl něco, co jsem do té doby znal jenom z doslechu.
1: Ano.
0: Existuje portál, který shromažďuje řidiče, co blbě parkujou. Ta doména je www.parkujujakčiča.cz, jo. Hele, a já o víkendu takovou nálepku potkal. Já parkuju a říkám si, ty, tady to auto tady stojí, ten tady stojí jak... Teďka vylezu a vidím na čelním skle růžovou nálepku a tak to čtu a na tom bylo: vaše auto se brzy objeví na webu, parkuju jak blablabla. Tak si říkám, tak se na to podívám. A člověče, já už jsem to viděl třeba 5 let zpátky, jo, a říkám si, ono to pořád existuje. A zjistil jsem, že tady těch nálepek, jo, je prodaných už asi 50 000 a asi to funguje, asi to má nějaký vliv.
1: Já teďka tady už otvírám ten růžový web, protože se bojím, jestli tam náhodou neuvidím sebe. Ale jako ty nálepky, to mi přijde vlastně dobrý, jo. Je to bizár, je to vtipný. Vlastně i kdyby mi to někdo na to auto nalepil, tak já se tomu zasměju.
0: Jako pojďme si říct, jo, asi nikdo z nás není stoprocentní, i když si myslíme, že umíme parkovat. Já teda taky občas se přistínu toho, že zastavím, někam jako zaparkuju a říkám si, začnu se tam sám sobě smát a říkám si, no tak Michale... jste to tady nechal jak úplnej, doplňte si, jo, doplňte si, takže, ale říkám si, hele, začalo to parkováním, ale přiznejme si, že jako některý by potřebovali samolepku i mimo auto.
1: Jako lidi, jo, na sebe nalepit.
0: No jasně, jasně, já bych si zasloužil lidu přímo na čelo. Hele, co byste tam dali vy, kdo nás posloucháte, nechám to na vaší kreativitě. Hodiny souhvězdí za malou chvíli, taky David Guetta, Terry Swims, Tones and I, hezké ráno.
2: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti. Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
5: Přímo bychytrálí. S Chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je Chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.

0: Viděl jsi to?
1: A co, jako?
0: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
1: No má bejt.
0: No to by přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
1: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
0: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
1: Radši dopí a jdi to Petkovi třídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
2: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.

0: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Já to prostě zbožňuju. David Guetta tady svým Stones and I. Tohle je Hit Radio v 8.52.
1: Michal zbožňuje tenhle ten song, co zbožňuju já a možná i spousta z vás jsou Cimrmani, jo? Tak kdo jste milovníky Jary Cimrmana, tak prosím vás, divadlo Jary Cimrmana oslavilo 59 let. 4. října 67 mělo premiéru jejich úplně první představení, což byl akt. To vstupný tehdy bylo nějakých 15 korun a údajně měli herci takovou trému, že si museli brát prášky na uklidnění, což je vtipný. Ale chci říct, že já jsem strašně vděčná svým tátovi za to, že mě vychovával na Holzmanovi a Cimrmanech. Opravdu mě bral do divadla na jako spoustu a spoustu her od Cimrmanů a miluju to, musím říct.
0: Takže se asi nebudeme divit, když pustím tady jednu ukázku, že se tomu zasměješ.
2: Debil blbeček, debil blbeček, debil blbeček, debil blbeček. Akorát tamhle vzadu, to je snad jediná výjimka, sedí dva blbečci vedle sebe.
1: To je prostě tak strašně dobrý humor, pardon, ale to je skvělý.
0: Mě strašně baví, jestli pamatujete, když něco víte, tak to řekněte, nebo aspoň naznačte. A Smrtka říká, a my nesmíme ani naznačovat. Pojďme na hity, poslední song, pondělní snídaně šampionu, Alan Walker, Alone, 8.54, hezké ráno.

0: stále Hit Radio. Alan Walker Alone v 8.56. My vám chceme popřát krásné ráno, taky samozřejmě hezký den, jsme rádi, že jsme to spolu zvládli. Nicméně tenhle týden bude o něco delší, samozřejmě, jak není pondělí volno.
1: A jo.
0: Zvykli jsme si na to hodně, co? Zvykli jsme si hodně. Tak buďte s námi dál, po deváté, na vás čekají další parádní hity, třeba Poetika, Ella Henderson, taky Eminem s Rihannou. My se loučíme a uslyšíme se kdy?
1: No zase zítra od 6 do 9, tak se mějte krásně a ahoj.
2: Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
0: Tak se mějte fantasticky, hezký den a zítra ráno v 6. Čau!
1: Pa, pa, pa!
3: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
4: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré ráno. Ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov došlo v koloně k nehodě osobního auta s dodávkou. Blokují jeden jízdní pruh, zdržíte se nejen v samotném Strahovském tunelu, ale také už od příjezdu ulicí v Holešovičkách směrem k tunelům. Popojíždíte také na dalších místech, asi jest z Pražského okruhu dál na D1 nebo také samotný okruh. Přerušovaná kolona na úrovni Jesenice a pak na úrovni Ořechu. Od Rudné a pak na okruhu je kolem 15 až 20 minut a silný provoz zůstává také na jižní spojce, Barandáku a v Dobřížské ulici. Tady směrem do centra nabíráte zpoždění kolem 20 minut. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozů Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.
3: Mohlo to být úplně normální úterý, kdyby se nevrátil. Ale je zpátky. Úterní kybrík v KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kybrík je zpátky v KFC.
5: Hi, I'm Miley Cyrus.
6: Hey, it's Teddy Swims.
7: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
3: On air.
5: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
4: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Česko si dnes připomíná 90 let od narození Václava Havla, dramatika, disidenta, politika a jedné z nejvýraznějších osobností novodobé historie země. Pamětní desku odhalí v Senátu, ale také na Praze 6, kde v ulici u Davidského rybníčku Havel žil v 70. letech se svou první manželkou Olgou. V pražské křižovatce udělí Havlovi in memoriam cenu Vize 97. Havla a jeho odkaz připomínají také výstavy například na letišti nebo na Pražském hradě. Výběr firmy pro stavbu terminálu Smíchov, záměr využití Vily Mrázovka pro Centrum duševního zdraví seniorů nebo vypsání tendru na stavbu nové základní a střední školy v újezdu u Průhonic. To dnes projednají radní Prahy, řešit budou také využití areálu v Braníku, vydraženého z majetku podnikatele Jaromíra Soukupa. Praha 2 přispěje milionem korun na opravu baziliky svaté Ludmily, to je jedním z hlavních symbolů Vinohrad. Stojí tam už 133 leta a je přirozené, že po tak dlouhé době potřebuje postupnou a citlivou obnovu. Doplní mě mluvčí radnice Andrea Zoulová.
8: Plánovaná oprava se tak zaměří na odstranění poškození a závad věží, zajištění bezpečnosti a zabránění dalšímu zhoršování stavebně technického stavu. Práce budou probíhat s ohledem na historickou a památkovou hodnotu celého objektu.
4: Opravy by měly trvat do prosince 2028. Klub sportovních novinářů dopoledne oznámí výsledky ankety Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezony 2025-26. Po podzimní polovině vede ofenzivní záložník Lyonu Pavel Schulz, který tak má nakročeno k obhajobě prvenství. No a dnešní dopoledne zatím s mlhou, ta by se postupně měla rozpouštět, polojasná, skoro jasná obloha, později odpoledne teploty kolem 21 stupňů.
3: Město je Urban, Urban je City. Startuje nejenergičtější dopoledne v pražském éteru. My jsme Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
0: Tak přátelé, hezký den a dobré pondělí.
9: Slyšel jsem, že minulý týden tady v Praze jsme měli krásné babí léto, proto jsem odjel za stejně hezkým počasím. Jakmile se vrátím do Prahy, je tu hnusně.
4: Takže ty můžeš za tu mlhu, teď se viník konečně našel, to mám ráda, když se najde viník.
9: Já se k tomu přiznávám, ale nerad teda. Zrovna jsem si říkal, že dneska to pondělí

0: spojení Eminema a Rihanny. A taky dopoledne v Praze. Přátelé, tak co? Jsme zpátky? Máme 5. října a možnost být nejoblíbenějším kolegou v práci právě startuje.
1: Hit Radio City vám beze brunch. Nechte si přivést do práce jídlo pro vás i vaše kolegy zdarma.
0: No jasně. Přátelé, už jste se podívali na náš web, na hitradiocity.cz, protože teď můžete být ten nejlepší kolega v práci, kterýho si budou všichni hýčkat, kterýho prostě budou jako na dlouhou dobu uctívat a stačí k tomu vlastně jediné. Dneska totiž spouštíme registrace na City Brunch s Globusem a během října vám budeme vozit přímo do práce parádní brunch až pro 20 lidí. Zkrátka něco dobrého z pekárny, něco dobrého třeba z řeznictví, k tomu vynikající káva, no zkrátka dopoledne a start pracovního dne, kdy se do práce doslova těšíte a k tomu přidáme ještě něco navíc, jo? Vy nemusíte dělat opravdu skoro nic, jo? Ode dneška se můžete registrovat na našem webu, napište nám, kam máme přijet a hlavně, proč si City Brunch zaslouží zrovna ta vaše parta, proč bychom snídani měli dovést přímo k vám, jo? No a pak už jenom čekejte, jestli náhodou zazvoníme právě u vás. City Brunch s Globusem, buďte v práci za absolutní hvězdy, my vám totiž přineseme snídani a to přímo až pod nos, jo? Takže registrace hitradiocity.cz.
2: Branče z hypermarkety Globus Praha Čakovice, Černý most, Zličín a Štěrboholy. Čerstvé pečivo, kvalitní uzeniny a další delikatesy. Globus, tady se svět točí kolem vás.

She Walks Like Rihanna. Tohle jsou Wanted a vy posloucháte Hit Radio City. Skvělá volba pro dnešní pondělní dopoledne. Líp jste ani udělat nemohli, jo? S vámi je Kuba Urban, tak vám přeju příjemný začátek nového pracovního týdne. No a za chvíli mám pro vás další velké hity. To je Lady Gaga. Představte si tu bizarní situaci, jo? Jen si to představte. Jdete do večerky, do své oblíbené večerky, koupit si tam něco k jídlu nebo k pití a za kasou je Lady Gaga. A v Japonsku se přesně tohle děje. Ano, reklama na jeden místní řetězec, v uniformě tam Lady Gaga doplňuje čaj, obsluhuje zákazníky a nabízí taky smažené kuře. No a důvod? Oni tam totiž schání zaměstnance. Lidi mají nedostatek až ve třetině ze svých 16 000 prodejen. A tak do náboru poslali poměrně slušný železo, a to Lady Gagu. A když nepomůže ona, no tak to už snad příště jenom Beyoncé, která bude na odpolední směně.

0: finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
1: No jasně, s MND to jde.
0: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
2: Já nový plot mám. Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Jedna čarovná Lady Gaga a její abrakadabra právě teď u nás na Hit Radio City. Jedna praktická informace, která by vás mohla zaskočit, a to vzhledem k víkendu, protože tam se nám událo v Praze pár změn z hlediska městské hromadné dopravy. Jestli dneska jedete přes Smíchov a máte takový pocit, že vaše tramvaj najednou jaksi jede úplně jinam, tak chyba není ve vás, že byste si náhodou sedli někam jinam, ale už od víkendu totiž nejezdí tramvaje mezi Na Knížecí a Smíchovským nádražím. Jo? Pozor na to, je to kvůli instalaci železničního mostu a změnily se trasy hned 6 linek, což je celkem dost. Mezi Andělem, Na Knížecí a Smícháčem teď jezdí náhradní autobus, ten se jmenuje X12, no a vznikly taky mimořádné tramvaje 32 a 40. Takže hlavně dneska nejezděte po Smíchově úplně po paměti, protože byste se mohli dostat někam, kam byste se vlastně dostat vůbec nechtěli. Před cestou si spoj radši zkontrolujte, podívejte se do aplikace a tak dál a tak dál. Ta výluka, prosím vás, potrvá ještě nějakou dobu, a to konkrétně do 18. října. Takže na Smíchově je to teď z hlediska městské hromadné dopravy trošku složitější. Tady už je jedna velká klasika, Cher a její Strong Enough. No a za pár minut další velké hity, které pro vás máme vlastně kdykoliv, kdy naladíte 937. Hit Radio City, váš nejlepší parťák na začátek týdne.

0: Jeden velký hit za druhým. I tohle je Hit Radio City. Dneska dopoledne ve 9:45. Za pár minut Peter Pitch Project a jejich Hey Now. Ale taky v příští hodině si můžete vystřílet, vyběhat nebo klidně vyhrát 3000 korun hezky na ruku. Čeká vás totiž City Quiz. No a tentokrát, přátelé, hrajeme o voucher za 3000 do Mercuria Laser Game. A nemusíte ty 3 litry utratit jenom za Laser Game. Můžete vyrazit třeba na virtuální realitu, na Pixel Game nebo na arkádovky a vybrat si taky některou z poboček, ať už Holešovice, Braník, Pankrác nebo nově dokonce Illusiony, jo? Tak když seženete partu, tak stačí jenom dobře poslouchat, protože už za chvíli mám pro vás City Quiz a můžete si vyhrát do Mercuria Laser Game. Dobře poslouchejte a do té doby samozřejmě skvělá muzika.
1: Banány 1 kg za 19,90 a dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Je, to Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
1: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland, puky pomáhají.
0: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
2: Promění.
0: A v novou sukínku?
2: Promění.
0: A v paraplíčko?
2: Promění.
0: I na obal pro pastelky?
2: I v obal.
0: A v baťůžek?
2: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
3: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Přijďte plasty.
0: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
2: Běž už.
3: Více na cestaodpadu.cz.
4: Já nový plot mám. Jo, já se mám a nejsem na to sám.
5: S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Plotydobrý.cz.
6: Hit Radio City.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: za chvíli tady bude desítka. Posloucháte Hit Radio City. Na B mám samozřejmě další velké hity po desáté a po zprávách. Ale předtím se musíme mrknout na to, co se děje v Praze. Máme o tom nejlepší přehled. Je tu Lucka.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré dopoledne. Kolony se rozjely volněji jen v Dobřížské ulici, také na Barandáku, pokud jedete dál do centra. Na Pražském okruhu ještě počítejte s více auty na úrovni Jinočana a Ořechu, pokud jedete D1 a pak na úrovni Jesenice v opačném směru. V obou případech by se mělo jednat o pětiminutová popojíždění a zdržení. Kratší kolona vás čeká na Černáku a také na úrovni Štěrbohol. Z více auty počítejte v oblasti kolem Bulovky, popojíždí Povltavská a také ulice v Holešovičkách. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
1: Více na e-shopu benezelenina.cz.
2: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré dopoledne. Praha 1 reaguje na nepřesné informace kolem plánované revitalizace parku Kampa. Na svém webu proto zveřejnila aktuální informace a vysvětluje, co se v parku skutečně změní a co naopak ne. Některé z hlavních fám teď vyvrátí mluvčí radnice Karolína Šnejdarová.
4: Revitalizace bude probíhat po etapách, nikoli za úplného uzavření. Zeleň zůstane zachována, porosty podél čertovky budou citlivě zmlazeny a doplněny novými keři. I prostor pro procházky, hry i venčení psů zůstane zachován v původní míře. Nevznikne zde ani široká cyklostezka nebo stálé pódium.
3: Přesné datum zahájení prací zatím stanoveno není, podrobný harmonogram teprve vzniká. Poslanec motoristů Filip Turek se na základě rozhodnutí soudu omluvil společnosti Seznam.cz za tvrzení, že její zaměstnanci nahlížejí do e-mailů uživatelů. K omluvě přidal také vyjádření, podle kterého Seznam a jeho média přijdou o peníze od státu za mediální kampaně. Společnost ale nepovažuje Turkovu omluvu za naplnění povinnosti dané soudem. Babí léto vydrží pravděpodobně do čtvrtka, bude až 24 stupňů. V pátek se pak výrazně ochladí na 10 až 15, přidají se přehánky a také o víkendu budou teplotní maxima pod 20. Švédský Karolínský institut dnes oznámí laureáta či laureáty Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství. Začíná tak Nobelovský týden, kdy se svět postupně do 12. října dozví letošní nositele ceny za lékařství, fyziku, chemii, literaturu, mír a ekonomii. Čekáme, kdy se mlha rozpustí. Podle předpovědí meteorologů by se tak mělo stát ještě v dopoledních hodinách.
5: No a to určitě.
3: Odpoledne pak skoro jasná obloha s teplotou kolem 21 stupňů.
5: Teď my nevidíme ani na krok v podstatě tady z Prahy.
3: Ani Petřín není vidět,
5: člověče. No to vůbec ne, člověče.
3: A to má novou lanovku.
5: Já.

Kelly Clarkson a taky dopoledne na Hit Radio City. Tohle je skvělá muzika. A ty další velké hity si dáme za chvíli, třeba Jeleny a nebo Green Day. Funíte po schodech, když musíte jít třeba do třetího patra? Tak dobře poslouchejte. Dobrovolní hasiči o víkendu závodili tady u nás v Praze, a to o titul toho nejtvrdšího hasiče. Hasiče tvrďáka, jo. Představte si, že v rámci toho souboje tahali 86-kilovou figurínu, potom mlátili 6-kilovou palicí, nosili kanistry a nebo překonávali 3-metrovou bariéru. A když tohle všechno měli za sebou, tak je čekalo grande finále, to jest Žižkovská věž, 34. patro a překonání 736 schodů. A jestli si říkáte, že tohle všechno dělali v kraťasech, tak omyl. Všechno to bylo v kompletním zásahovém obleku a navíc taky s dýchacím přístrojem na zádech, jo. Otázka samozřejmě je, proč si tohle děláte dobrovolně. Ale chápu, že pokud jste členy dobrovolných hasičů, tak asi jako máte to v krvi. Je třeba říct, že celá tahle šaráda, celý tenhle souboj byl opravdu s názvem Ten nejtvrdší hasič přežije, takže bylo opravdu účelem najít toho největšího tvrďáka, ten se skutečně našel. Nicméně v rámci Prahy si říkám, že bychom úplně bez problému mohli udělat něco podobného, najít jako třeba nejtvrdšího pražáka pro dnešní pondělní den. A zúčastnit se můžete úplně jednoduše, stačí, když z metra na Jiřáku nebo na náměstí Míru, takhle, to bude lepší, náměstí Míru má ten nejdelší eskalátor, tak když to dneska zkusíte zvládnout po svých, to znamená, že na tom eskalátoru půjdete nahoru, jo, a zvládnete to bez zastavení, celý, kompletně. To jsem na vás vědavej. Guru Josh Project a Infinity like a za pár minut další muzika. Tohle je dopoledne, Praha, Hit Radio City.

0: Toto jsou Green Day a za pár minut si dáme Imagine Dragons nebo taky Rehaba. Posloucháte Hit Radio City. No a přátelé, je nejvyšší čas na to spustit náš oblíbený každodenní City Quiz. I dneska si můžete prověřit svoje mozkové buňky, zapojit je a hlavně hrát třeba s partou, kterou máte v práci, doma, anebo třeba i s celou rodinou. Je to velmi jednoduchý.
1: Dopolední kvíz Hit Radio City. Písemka pro celou Prahu. Let's go.
0: Ano, celá Praha čeká na to, až si dneska dáme takový malý úkol, který věřím, že naprosto zvládnete. Pozor! Celý tento týden, a já už jsem to avizoval, 3000 korun voucher do Mercuria Laser Game. Jak to tam využijete, je jenom na vás. Máte několik poboček tady po Praze, no a hlavně tam si užijete jako dost zábavy. A protože je to i o arkádovkách, o takových jako hrách, které nám třeba připomínají dětství, tak jsem se rozhodl, že pro vás budu mít 4 nápovědy, které vás dostanou ke správné odpovědi, k legendární hře. Ano, na konci totiž musí být jedna legendární hra, kterou všichni známe. Možná jsme ji hráli jednou, možná jsme ji hráli milionkrát, ale tak nějaký všichni známe. Takže dobře poslouchejte, jakmile vám to docvakne, píšete na 777 937 777. WhatsApp, SMSky, hlasovky, jakýkoliv způsob sem ke mně do studia. Dnes se jedná o hru, kterou, když čím déle hraji, tím méně mám místa. Tak je to hra, kde se vyplatí nenechávat po sobě žádné mezery. Je to hra, když něco správně dokončím, tak místo, aby to zůstalo, tak to zmizí. Už tušíte? Víte? 777 937 777. A teď to bude rychlý, 4. nápověda. Padají mi ze zhora dílky. 777 937 777. Správné odpovědi, SMS, WhatsApp, hlasovky, pojďte do toho.
1: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: Happy time!
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a
1: rozšíříme
4: výběr. Dvojnásobíme investice.
3: Přijmete to riziko?
1: Ale je to na
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Já nový plot mám. Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.
7: Podzim je skvělý s Hitrádiem, když vidíš první padající list.

0: tak musím říct, že dneska to bylo buď strašně jednoduchý, anebo jste prostě jako pekelně dobří. Začátek City Quizu v tomhle týdnu a fanfáry pro všechny, kteří dneska vzali telefon do ruky, kteří se nebáli a napsali správnou odpověď, musím říct, že z 99% samozřejmě správná byla, protože jste odhalili, o jakou legendární hru se jedná. Gratuluju Romanovi, Soně, Alex, Pavel, Míša, Kamila, Šáry, Jana, Lucka, Honza, Véra, Kateřina, Ivča, taky Kačenka, Andrea, Lucka, Franta, Kačí, Marcela. Tyjo, jedeme dál. Ivan, Lucka, Oto, Lukáš, ti všichni určitě vědí naprosto, naprosto správně. No a taky Lucka, která je se mnou na telefonu. Luci, hezké dopoledne.
1: Ahoj, hezké dopoledne.
0: Tak, jaký je začátek pracovního týdne?
1: Skvěle, máme dobrou náladu v kanceláři a povídáme si výborně.
0: Tak to je dobře, to je dobře. Mimochodem, bylo to dneska těžké?
1: Nebylo, hned jsme se všichni shodli a odpověděli jsme.
0: Takže je to vlastně hromadná odpověď, jo?
1: Přesně tak.
0: Super, tím pádem si musím říct, že ten voucher na 3000 korun do Mercuria Laser Game musíte využít tak nějak jako společně, když jste na to přišli společně, ne?
1: Využijeme, protože syn kolegyně bude mít teď narozeniny, takže tam vyrazí s kamarádama a užijou si to.
0: No, tak to je skvělý. Takže největší Laser Game síť v Česku, na Lužinách, na Pankráci, s největším pixelovým centrem v Praze, Laser Game VR, arkádovky i bar, ideální právě na nějakou oslavu a na velkou party. Tak řekněte mi a všem ostatním, což je to vlastně bylo za legendární hru.
1: Je to Tetris.
0: Tohle je ta melodie. Kdy naposledy jste hrála Tetris, schválně, Lucko?
1: No, není to tak dlouho, já myslím, že tak 2 roky zpátky.
0: Nepovídejte, a hrála jste to jako na telefonu už, anebo ne. Nebo takovou tu starou legendu?
1: Tu starou legendu.
0: Tak to je skvělý. No tak užívejte moc, já vás zdravím do celé kanceláře a protože nás tam prý velmi pilně posloucháte, kolik vás tam je tak zhruba?
1: V celém back officeu třeba 30.
0: No tak to je výborně. A všichni poslouchají Hit Radio City, jo? To je dobře. Děláte dobře a já vám zahraju nějakou písničku vaši oblíbenou, jo? Za chvilku dáme Máru Ztracenýho.
1: Děkujeme, budeme rádi.
0: Vůbec nemáte zač, Lucko, mějte se krásně a zase se někdy budeme těšit. Naschle!
1: Díky, ahoj.
0: No a další příležitost, jak si procvičit mozkové závity, tady bude zase zítra po 10. hodině, jenom tak dobře poslouchejte. I zítra tady bude parádní poukaz za 3000 do Mercuria Laser Game.
2: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. 4x v Praze. Mercuria Laser Game a Pixel Game.

0: Za pár minut další skvělá muzika a další velké hity. I po 11:15 dáme si Milese Smitha a taky Evu Farnou.
1: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
2: Hit Radio.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: bylo toho víkendu, co vyšla najevo ta zpráva, že Eva Farná se rozešla se svým manželem. Tomi Raito je spokojený tatínek, že jo? Tam to nevrže. Vzpomeneš si právě teď skvělý tenhle duet před 11. hodinou. Posloucháte ty největší hity, ladíte Hit Radio a dáme si za pár minut třeba Daria G. Nicméně, pojďme do ulic.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré dopoledne. V Povltavské ulici směrem k tunelům hlásíte dopravní nehodu. Brzdí vás na zhruba 5 až 7 minut. Popojíždějete, i když krátce. Budete Štěrboholskou spojkou na úrovni Štěrbohol směrem do centra a pak na sjezdu z D1 na Pražský okruh na úrovni Jesenice stále probíhají práce na silnici směrem k letišti. Tady se zdržíte kolem 7 až 10 minut. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozů Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.
3: Vybrat dovolenou nemusí být chytrá.

0: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
1: Více na e-shopu benezelenina.cz.
2: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré dopoledne. Vládu Andreje Babiše čeká dnes několik citlivých témat. Ministři projednají změny ve financování asistentů pedagogů, vrátí se ke kritizované státní kulturní politice a rozhodnou, zda se zapojí do sporu u ústavního soudu kvůli novele rozpočtových zákonů. Jednání vlády začíná právě teď. Staré elektrospotřebiče mohou skončit v muzeu. Už tento pátek a sobotu proběhne před Národním technickým muzeem na Letné recyklační víkend. A co přesně to znamená, popíše za muzeum Jana Dobysíková.
4: Zájemci mohou mezi 4:30 a 5:00 přinést své vysloužilé spotřebiče k recyklaci do stánku elektrovinu. Kurátoři Národního technického muzea potom posoudí, zda se jim něco z donesených předmětů nehodí do sbírek. Spotřebiče, které se do sbírek hodit nebudou, zástupci elektrovinu ekologicky zlikvidují.
3: Donesení vysloužilého elektrospotřebiče návštěvníkům zajistí zvýhodněné vstupné do muzea. Ochránci přírody a dobrovolníci pokračují v záchraně škeblí na březích upouštěné Slapské přehrady. Dosud vrátili do vody přes 60 tisíc škeblí. Do akce se zapojilo více než 400 dobrovolníků. V přehradě žijí stovky tisíc škeblí, několika druhů, včetně chráněných velevrubů malířských. Důvodem upouštění nádrže je hydrologické sucho. Útočník Patrik Šik podruhé v kariéře vyhrál novinářskou anketu Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezony. 30-letý kanonýr Leverkusenu v jarní části hlasování smazal ztrátu na podzimního vítěze Pavla Šulce a loňského obhájce trofeje nakonec porazil o 19 bodů. Třetí je reprezentační kapitán Ladislav Krejčí. Čekáme na rozpouštění mlh, snad se to odpoledne povede, v tom případě nás pak čeká jasná nebo skoro jasná obloha a maximální teploty kolem 20 stupňů.
2: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
5: Za mlhou tak hustou, že by se dala krájet, je jedno rádio na frekvenci 937, to posloucháte, je to Hit Radio City. My vás nevidíme, vy nás taky nevidíte.

Dario G, Sunshine. Skvělá to píseň, 10 minut po 11. hodině. Tak jo, přátelé, my jsme tady, my jsme Hit Radio City a i dneska vás s dovolením vezmu do ulic hlavního města, abyste vlastně věděli, proč se jmenují tak, jak se jmenují. No a jdeme na to. Dnešní adresa zní trochu jako navigace na nějakém pořádném slejváku, nebo po nějakém pořádném slejváku. Dneska vás vezmu do ulice Klouži. A není to žádná lesní cesta, jak by se možná mohlo zdát. Jsme normálně ve Vršovicích, Praha 10, jenom kousek od Moskevské, taky Vršovické. No a dnes je ulice Klouži vlastně taková krátká obytná ulice. Najdete tam činžáky, auta, asfalt,

sem tam kousek zeleně, dětské hřiště a tak dál. A louže? No, pokud zrovna neprší, tak tam žádná louže není. Jenže ještě zajímavější je vlastně pohled přímo do mapy. Jenom kousek vedle najdete další ulici, která se jmenuje Na Louži, a má tu určitou spojitost. Protože dnešní ulice K Louži se původně do roku 1932 jmenovala Nad Louží. Takže chvíli jsme v Praze měli ulici Na Louži a Nad Louží. Což sami asi uznáte, to se ukázalo jako navigačně poněkud odvážné, jo? Lidi si samozřejmě obě dvě ulice pletli. A tak v roce 1957 Praha rozhodla, že ulice Nad Louží bude nově K Louži. To je hezký příběh, ale asi uznáte, že zatím jsme úplně nevyřešili tu jednu drobnost, kde je zatraceně ta louže, jo? Kde se jako vzala. No, když začnete pátrat, tak se dostanete k vodě, dostanete se poblíž Botyče a já vám podrobnosti řeknu už za chvíli. Jsme v tuto chvíli v pražském Uličníkovi, jsme v ulici K Louži a i vy se můžete zapojit na 777 937 777. Pokračujeme za chvíli. Jo.

Hit Radio City, to nese náj. A za pár minut třeba taky Linkini anebo Bob Sinclair. To vám hrajeme na 937 a protože je pondělí, tak vás vezmu do ulic hlavního města, aby jsme zjistili, proč se jmenují tak, jak se jmenují. Je tady pražský uličník, no a dneska hledáme ve Vršovicích ztracenou louži. Ulice k louži, kterou tam opravdu najdete. A můžu vám říct, že ta louže, ke které směřujeme, jako, tak vlastně nebyla po dešti, ale byla to vlastně louže trochu větší. No, pojďme od začátku. Celá tahle část Vršovic vypadala kdysi vlastně úplně jinak. Jsme totiž velmi blízko Botyče a staré Vršovice vyrostly právě kolem jeho údolí. V prostoru dnešních ulic Na Louži, Přípotoční a nebo Klouži, tak bývala na konci 19. století Rennerova pískovna a později taky cihelna. Jméno Na Louži vzniklo snad podle toho, že v té staré pískovně se hodně držela voda. Jiný odborný pramen mluví dokonce o někdejším rybníku u Botyče, který tam vlastně vznikl. Takže jak přesně ona původní louže vypadala, dneska neumíme úplně stoprocentně říct, ale rozhodně jsme na místě, kde se zkrátka v minulosti ta voda přirozeně držela. A mimochodem, názvy okolních ulic jsou vlastně taková jako malá mapa toho, jak to tady kdysi dávno bylo, že jo, už jsem naznačil Přípotočník, Botyči, Na Louži, my jsme v ulici Klouži, takže ano, vzniká to prostě velmi přirozeně. No, mimochodem, kdysi dávno se v té pískovně začalo hodně kopat a místo písku tam ovšem narazili na něco mnohem, mnohem zajímavějšího. Na pravěké vršováky. Taky o tom budeme pokračovat za chvíli, a to v našem pražském uličníkovi. Jsme v ulici Na Louži.

0: skrze letní záležitost hudební Bob Sinclair a Love Generation, tak léto už je v čudu, no. Tak vytáhneme příště nějakou podzimní píseň. Důležité je, že na Hitradio City posloucháte pražského uličníka a tentokrát jsem vás vzal do ulice Klouži. No a tak to tam dneska společně musíme ukončit, jo? No, můžu vám říct, že to místo v Praze, tedy ulice Klouži, přináší ještě jednu zajímavost na závěr. Když se na přelomu 19. a 20. století těžilo ve zdejší Rennerově pískovně a cihelně, tak začaly ze země vylézat opravdu velmi zajímavé archeologické nálezy. A nebylo jich málo. Byly tu stopy osídlení lidí kultury s lineární keramikou, tedy vlastně první zemědělci, kteří se ve střední Evropě objevují přibližně od 6. tisíciletí před naším letopočtem. Takže někde v současném prostoru dnešních ulic na Louži, Klouži, u Seřadiště anebo Přípotoční, tak kdysi dávno žili lidé, a to zhruba už před 7000 lety, pěstovali tam obilí, chovali zvířata a vyráběli keramiku. A my o tom víme. Takže jestli náhodou bydlíte někde v okolí, možná jste o tomhle vůbec nevěděli. Tohle je pražský uličník. Vždycky v pondělí a ve čtvrtek vás vezmu do pražských ulic, abych vám vysvětlil, proč se jmenují tak, jak se jmenují. I když je teda pravda, občas to nevíde, tu Louži, podle které se to jmenuje, jsme vlastně dneska nenašli. To ovšem nevadí. Vaše tipy přijímám na 777-937-777. A kdybyste i vy chtěli vysvětlit název třeba té ulice, ve které sami bydlíte anebo pracujete, tak mi určitě napište a už ve čtvrtek se na to můžeme vrhnout. Těším se zase příště.
1: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Máme příležitost. Hele, jdem se ukázat.
3: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
1: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
4: Velkolepý.
1: Natočím to.
4: No tak všechno velkolepě.
5: Všechno velkolepě.
1: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské hit rádio. Hit Radio City. Zlepši si náladu.

0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
5: Přímo vychytralý. S Chytrartem jsme ušetřili.
4: A co je Chytrart?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.

Kateřina Marie Tichá u nás na Hit Radio City. Možná si vzpomínáte, že jsme zhruba 14 dní zpátky rozdávali lístky na její dnešní koncert. Tak vy, kteří jste je u nás vyhráli, tak si to hodně užijte. Podle mě to bude skvělé. Lucerna Music Bar a Kateřina Marie Tichá. Hit Radio City, no a my pokračujeme k Robbiemu Williamsovi. Mimochodem, to jste asi zaznamenali, čerstvá koncertní novinka. Příští rok bude právě Robbie hlavní hvězdou Colors of Ostrava. Ale já vás teď vezmu zpátky do roku 1998 k písni No Regrets a berte to jako takovou malou ochutnávku na dnešní večer, protože od 6 jedeme jako vždycky naše oblíbené Hit Radio Classic s těmi největšími hity 80, 90 a taky milénia. Tady je Robbie Williams.

Hit Rádiu pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večer. Pozim si rádiem. Zlepši si náladu.

tohle je Nico Santos, který dohrává před 11:45. Za chvíli pravé poledne začínají u nás na Hitrádiu srdcovky. A Jirka si pro vás tentokrát připravil další legendu. Budou hrát určitě Eurythmics a jejich Miracle of Love. A kromě toho máme pro vás připravenou řadu dalších velkých hitů. No a dneska v pondělí 5. října, nezapomeňte na to, spustili jsme přihlašování na náš City Brunch. My vám zase dovezeme snídani pro celou vaši pracovní partu přímo až pod nos. Stačí se podívat na hitradiocity.cz a přihlásit se. Je tam přihlašovací formulář a my vám uděláme takový pracovní den, na který rozhodně nezapomenete a bude to jedna z mála chvil, kdy se do práce budete opravdu těšit. Takže se přihlašujte a jsem sám zvědav, kolik vás bude. Čím víc, tím samozřejmě líp. hitradiocity.cz. No a zítra v 9 Kuba Urban se loučí. Ahoj.

0: co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
1: Mid-season sale na e-obu.

0: tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio City.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Před pravým polednem ještě pohled na silnice D11, tedy Hradecká dálnice, 24,5 kilometra ve směru do Prahy. Tady pozor, stojí porouchaný kamion, zbrzdí vás nárazově. Komplikace jste hlásili také na D8, 6,5 kilometra směrem na Prahu. Opět porouchané vozidlo. Na výjezdu z Opavy směrem na Ostravu došlo k nehodě. Osobní auto se srazilo s nákladním, provoz je částečně zablokovaný, ale zdržení by mělo být v těchto chvílích minimální. No a podíváme se ještě na silnici mezi Harachovem a Rokytnicí nad Jizerou, kde došlo k nehodě osobáku. Tady auto narazilo do svodidel, proto projíždíte pouze jedním jízdním pruhem a aktuálně hlásíte v koloně zhruba 7 minut. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Tu skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: 12 hodin, dobré poledne u zpráv a přeje Lucie Daňková. Ministerstvo financí dnes určí cenové stropy pohonných hmot na úterý. V pátek stanovilo na víkend a pondělí maximální cenu za litr nafty na 48 korun a 54 haléřů. U benzinu to bylo 45 korun a 97 haléřů. Proti čtvrtku, kdy začala cenová regulace platit, se cenové stropy snížily o 20 haléřů. RegioJet pokračuje v náboru stovek nových zaměstnanců. Dopravce posiluje své týmy před prosincovým rozšířením železničního provozu. Jaké profese poptává, doplní mluvčí společnosti Lukáš Kubát.
3: Nejvíce hledáme strojvedoucí, stevardy a průvodčí, ale také pracovníky údržby, elektromechaniky, dispečery nebo zaměstnance prodejních míst. Nové kolegy nabíráme především v Praze, v Brně, na Vysočině a v Ústeckém kraji. Důležité je, že u řady pozic není nutná předchozí zkušenost ze železnice.
2: RegioJet nové kolegy zaškolí a nabízí možnost dalšího profesního růstu. Rekonstrukce skokanského můstku K120 v Harachově znovu začne nejdřív na jaře příštího roku. Rozhodnout bude muset nové zastupitelstvo města po nadcházejících volbách. Práce na přestavbě začaly loni a jsou pozastavené. V Tokiu o víkendu skončila rekordní série deštivého počasí, trvala 37 dní. Japonská meteorologická služba uvedla, že hlavní město Japonska zažilo nejdelší souvislou řadu deštivých dnů, a to od začátku měření v roce 1886.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: V průběhu odpoledne většinou už polojasná, jasná obloha, v nížinách se může ještě tvořit nízká oblačnost, ale ta se bude postupně rozpouštět. Nejvyšší odpolední teploty je 18 až 22 stupňů, na horách bude chladněji a foukat má slabý proměnlivý vítr.

Je tady pravé poledne a pondělí, začínají nám naše srdcovky, krásný pondělní den vám přeju. Já vím, že slovo krásný a slovo pondělí tak dohromady až tak úplně jako nejde. Na druhou stranu vždycky může být hůř, ne? Mohli bychom mít těch pondělí během týdne víc. Takhle máme jen jedno jediné. Chcete nějaký tip, jak přežít pondělí v práci? Jednoduchý. Stačí vám k tomu jedno jediné slovíčko. A to slovo aha. To je celý. Pak už jenom záleží na intonaci, jakým aha podáte, když za váma někdo přijde a řekne, hele, tohle už jsem měl mít dávno hotový. Stačí říct jenom aha. Dobrý. A nebo, když vám někdo začne něco jako vysvětlovat, jo, v té práci, je extrémně chytrý, tak stačí jenom říct aha. Na to není žádná odpověď. To je prostě jako skvělý. No a tak si dáme hned srdcovku. Číslo jedna, což je samozřejmě skupina aha. Jak jinak? Summer Moved On. Tak snad vám dneska zlepší náladu. Ještě jednou, hezký den zítra.

0: taková malá letní baladička. Léto přechází v podzim. Summer Moved On. Aha, na Hit Rádiu ve 12 hodin a 8 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Tady mám zprávu od Peťana, zprávu, který píše: Čau Pelny, slovíčko aha na pondělí není vůbec špatný nápad a na pátek zase haha, protože v pátek už mám všechno a všechny na salámu. Zdraví Peťan, díky za srdcovky. Peťane, není vůbec zač, haha je super nápad. Nad tím tak teď přemýšlím a říkám si, to mají politici. Ale ne v pátek, ale každý den. Haha, ti nás mají na salámu 24/7. Kdo je ale 24/7 naopak v pohotovosti, tak to jsou lidi v nemocnicích. Jo, hele, tam před váma opravdu klobouk dolů, hlavně na urgentním příjmu. Já vím, že třeba teď ve fakultní nemocnici Plzeň, tak nás mají naladěný na urgentní příjmu, protože mi přišla i zpráva, což je jako skvělý, že posloucháte srdcovky a vlastně jako kde jinde, než v místě, kde to srdce každý den zachraňujete. Jsem strašně rád, že tam posloucháte srdcovky a tak vám tady posílám takovou jednu letní pohodovou vypalovačku, která si myslím, že vás provede tou dnešní pracovní směnou tak nějak snad jako v pohodě. No, ať to máte dneska jednodušší než kdy jindy. Přál bych vám dnes nejpříjemnější pondělí v roce 2026. Tady máte ode mě jednu speciální srdcovku. Má i lásku ve svém názvu a k tomu takový jako kalifornský vibe. California Love, Tupac a Dr. Dre. Jenom pro vás. Samozřejmě, ten doktor tam musí být.

0: To je také dotek dávné minulosti. Unit Mix a zázrak lásky na Hit Radio ve 12 hodin 18 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Moc děkuju za všechny zprávy, které posíláte na WhatsApp Hit Radio 777-937-777 i k dnešním srdcovkám. Tahle zpráva mě potěšila hodně. Ahoj Jirko, děkujeme za srdcovky. Víkend byl dlouhý. Těšíme se na ně s kolegyňkou v kanceláři každý den. Je hezké slyšet v rádiu písně, které se tak často nehrají. Dnes při poslechu vzpomínáme, jak jsme za mladá chodili na trvalou a sedávali hodiny u kadeřníka. Sedíme spolu v kanceláři už přes 30 let, jsme tu déle než vybavení kanceláře, už se bereme za takový firmní inventář. Máme kávu, smějeme se a posloucháme. Děkujeme, že hraješ i české srdcovky, zdraví Eva a Gáby. Dámy, děkuju. Teď, já bych si přál teď být na chviličku s váma v té kanceláři, posedět, pokecat, zavzpomínat. Já teda na trvalou nechodil, ale moje mamka ano, takže vím. Dokonce si ještě dokážu vybavit i takovou to jako specifickou vůni té trvalé, jo, protože tenkrát taky jako nebylo nahlídání, takže já si pamatuju, že jako kluk, tak jsem musel sedět třeba, já nevím, ty 3 hodiny u toho kadeřníka. Nějakým způsobem se tam zabavit, což v době bez telefonů, bez tabletů, vlastně vůbec nevím, jak to naši rodiče tenkrát dělávali. Každopádně moc děkuju za tuhle zprávu. Dáme si určitě i něco českého. Doufám, že se vám teď trefím do vkusu. Nevím, jestli tato dáma někdy měla trvalou, ale vím, že ona je taková jako naše hudební trvalka, protože její hudební kariéra stále trvá. Je fantastická. Nedávno o ní vyšel i krásný dokument, a tak si dáme její Soumrak bohů i tady v srdcovkách na Hit Radio. Bára Vasiková, právě teď.

tady takhle na to koukám do zpráv. A pozor, tak tohle je zpráva. Jak se říká, teď můžu umřít, jsem spokojený. Přišlo mi na WhatsApp Vitrádia 777-937-777 zpráva. Ty krávo freeloaders, tohle bych na Hitrádiu nečekal. Tak, tadá, takový jsou srdcovky, já jsem v pohodě. Po téhle zprávě já jsem naprosto jako spokojený, já můžu jít domů, tak dík. Ale ještě se dáme teda jednu na vaše přání, tak co byste dalšího nečekali na Hitrádiu? Napište si o to, pošlete mi hlasovku. 777-937-777.

0: pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
2: Přímo by chytrálí. S Chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je Chytrárt?
2: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
4: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
5: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.

0: sám.
1: S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Plotydobrý.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, 12 hodin 36 minut, nejvyšší čas dát si srdcovku na vaše přání.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: A dneska je to srdcovka na přání a jedno takové hezké vyznání. Máme tady vybraný boyband, je to speciální boyband a chce ho Afu pro Monču, jo? Afu pro Monču East 17, tedy boyband, který byl u nich v pokojíčku dřív než on, samozřejmě na plakátě. A přesto na něj nežádlí a naopak, protože ví, že Monča má tyhle boyband strašně ráda, tak ji chce dneska zlepšit pondělí, protože pondělí to je vždycky kritický den, tak aby měla úsměv na tváři i v práci. Krásný. Takže Afu pro Monču. Právě teď.

Yeah, Burna Boy, Daj Daj. No, tak Daj Daj, davaj, davaj. Daj Daj, dej mi. Kolikátýho dneska je? Dneska máme 5. To znamená, že to bude dlouhá doba do výplaty ještě. To je týden a kousek. Co budeme dělat? Daj vám práci zálohu. Daj nějakou zálohu. Je to strašně dlouhá doba do výplaty. No nic, tak alespoň budeme u toho poslouchat Hit Radio a minimálně hity, který vás baví. A to je vždycky takhle ve 12 hodin. To jsou srdcovky. Ty srdcovky na vaše přání. Mrzí mi, že se dneska nedostalo samozřejmě na tu vaší srdcovku, ale třeba to vyjde zítra. I zítra mezi 12 a 13 budou srdcovky Hit Radia a i zítra ta poslední 6. bude na vaše přání. Do 13. hodiny, než nás čekají nejnovější zprávy, tak si dáme ještě například Evu Farnou, teď už single, a nebude chybět ani Chad Kroeger, Joyce Scott a píseň Hero. No tak třeba nějaký Hero už čeká na Evičku. Kdo ví? Možná si můžeme dát po 13. hodině i trošku bulvárku, ať to pondělí maličko rozseknem. S váma Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hit Radio, za chviličku tedy Eva Farna.

0: Plot má. Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Chad Kroeger a Joyce Scott ve společném duetu písni Hero, což je mimochodem vzpomínka na Spidermana, ale už to je více jak 20 let zpátky, tohle je rok 2002. A zároveň je to poslední hit mezi 12. a 13. hodinou. Víc už toho dneska nestíneme. Před námi nejnovější zprávy, které začínají v jedno. Ještě předtím také aktuální pohled na dopravu. Jak se kde jezdí, to slyšíte právě teď na Hit Rádiu.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. V těchto chvílích hlásíte více aut na Pražském okruhu na sjezdu z D1 na úrovni Jesenice kvůli pracím směrem k letišti. Kratší kolona se táhne po Vltavskou ulicí směrem k tunelům. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozu Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
6: Více na e-shopu benezelenina.cz.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Čech, kterého moskevský soud poslal v září na 13 dní do vězení kvůli protestu Leninova mauzolea na Rudém náměstí v Moskvě, byl v sobotu propuštěn na svobodu. Podle informací ministerstva zahraničí český občan úspěšně opustil ruské území. Mnoho nemocnic si stěžuje na nedostatek zdravotních sester. Podle ředitele Strakonického špitálu Tomáše Fialy jejich dost, jen nejsou správně rozmístěny. Problém je podle něj spíš v kompetencích sester.
8: Máme za sebou před 20 lety reformu jejich vzdělávání. Vznikly praktické sestry a vznikly všeobecné sestry. Ty všeobecné sestry mají relativně vyšší kompetence, ty praktické jich tolik nemají. Tam bych plédoval za povýšení těch jejich možností provádět některé výkony. U těch všeobecných sester myslím, že bychom jich měli mít ještě více tak, aby bylo dobré saturovat všechna pracoviště, zdravotnická i sociální.
1: Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství dnes získali Američan Karl Deiseroth a také Němci Peter Hegemann a Georg Nagel za výzkum fungování nervových buněk v mozku. Oceněni byli za objevy týkající se světlem řízených jontových kanálů a optogenetiky. Cenu uděluje švédský Karolínský institut. Teď ještě pohled k nám. Letiště Praha chce zvýšit úspěšnost registrací v samoobslužných kioscích na 80%. Personál proto teď bude zjišťovat, s jakými problémy se lidé při registraci potýkají a následně systém upraví. Právě nedokončené registrace podle letiště přispívají k tvorbě front u pasové kontroly, které zaznamenaly v minulých týdnech.
9: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Mlhy nebo nízká oblačnost se pozvolna rozpouštějí, polojasná, skoro jasná obloha v průběhu dnešního odpoledne. Naměříme kolem 20 stupňů a vítr pouze slabý.
10: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Jedna hodina odpoledne, my pokračujeme dál na Hit Radio a ve zprávách Lucie mluvila o tom, že dneska někdo dostal Nobelovku a prosím, za co, že to bylo? Něco s mozkovýma buňkama nebo co?
1: No je to výzkum, ve výzkumu fungování nervových buněk v mozku byly oceněni tyto tři pánové. Jsou to objevy týkající se světlem řízených jontových kanálů a optogenetiky. Znamená to v překladu, jak světlo může ovlivňovat fungování buňky.
0: Jo. Já mám v hlavě pondělí, takže já tam mám tu opičku, co tam má, takhle ty činily.
1: Počkej, čeká nás celý týden Nobelových cen, tak uvidíme, co se dozvíme zítra.
0: To je krásný, a v pátek dostane Nobelovku Trump za cenu míru, tak to je teda... Krásný. No tak jo, tak pokud i vy máte pocit, že dneska nemáte vůbec žádný buňky v mozku, buďte v pohodě, nejste sami. Teď je pondělí. Navíc je dneska Mezinárodní den učitelů a tak se ptám, na kterého učitele vy si rádi vzpomenete? Máte nějaký příběh, který byste chtěli říct do rádia? Můžete. Na 777 937 77. Pište.

0: a to je přesně ta doba, do které my jdeme teď. Jdeme do doby tenkrát, kdy jste ještě chodili do školy. Pamatujete si na svého učitele nebo na svoji učitelku? Je jedno, jestli je to základka, střední, učňák, vejška. Prostě když se teď jako řekne nějaký učitel, tak kdo se vám vybaví a jaký s ním máte příběh? Tak to mě dneska zajímá. Mám tady samozřejmě několik zpráv na WhatsAppu Hit Rádia 777-937-777. Jsou tady i hlasovky, ale hned jednu tady uvedu na pravou míru, protože tady je zpráva. Ahoj. Milý Jiříku, já jsem asi trošku mimo s tím svátkem učitelům, vždyť ho měli 28. března na Jana Amose Komenského. Asi jsem nějako zaspala. Tak ano, to byl den učitelů, který se slaví v Česku a taky na Slovensku. Ten my máme 28.3. Ovšem, právě dnes, 5. října, je Mezinárodní den učitelů. To znamená, že nejen v Česku a na Slovensku, ale opravdu po celém světě. 5. října, to je ten den, kdy to slaví opravdu téměř všude. A teď pojďme na vaše zprávy. První je skvělá. Ježiši, oni mají i svůj den. No, tak jo, rád jsem neměl snad žádnýho. Oni mě totiž taky ne. Výborně. Tak co tu máme dál? 777-937-777. Pojďme na hlasovky.
1: Já jsem chodil do školy ve Frištáku a máme tam jednu rekordmanku, paní učitelku, která učí už přes 70 let.
0: Wow.
1: A ta byla jako super, no, sice přísná, ale spravedlivá. A bylo jedno, jak se jmenujete, když máte dobře napsanou písemku, dostal jste to, co jste si zasloužil, což je super.
0: Masakr, masakr, krásný, přes 70 let, wow, to je jako klobouk dolů, tam musí mít svatozář, že haranti ještě nepřestali bavit, tedy studenti, co jsem řekl? No, pojďme dál, další zpráva, od Soni, ne, tady máme, ahoj, Jiří, já vzpomínám na češtinářku paní Šabatovou z polygrafické školy v Rumburku, byl jsem tam 2 roky na nástavbě, takhle, a jako jedinýho Brňáka exota si mě kolikrát pěkně vychutnávala. Ale byla super, férová, naučila, maturita za jedna, tak super, zdraví, David z Brna. Tak Davide, taky děkuju za zprávu. No a co tady máme dál? Koukám, ještě tady je, ahoj Jirko, můj učitel na angličtinu, na střední. Líbil se mi hned, když k nám přišel na hodinu. Byl to přesně můj tip a zažila jsem s ním pěkné chvíle. Mrk, mrk, Verča. Mrk, mrk, Verče. A, OK. Tady cítím asi trochu jinou definici. Učitel na jazyky. Tak gratuluju. Jaké jsou vaše vzpomínky? Dejte vědět.

Ray Dalton na Hit Radio, ten by taky klidně mohlo vyučovat hudební výchovu. Je 13 hodin, 27 minut, posloucháte Hit Radio. Dneska je 5. říjen, Mezinárodní den učitelů, tak jsme trošku zavzpomínali na učitele ze základní školy, ze střední školy, z učňáku, z vejšky. Je to zvláštní, že člověk si vždycky jako pamatuje spíš takový ty, nechci říkat úplně negativní věci, ale prostě ty věci, jako třeba já nevím, tady čtu zrovna vzpomínku na jednu paní učitelku od Tomáše, který píše, že měl na základní škole paní učitelku, která ho vždycky na chodbě tahala za pejzy a za uši, když zlobil a tím se prostě jako stala jako pro něj nesmrtelnou, no. To je přesně, prostě žádný dobrý skutky, jo. Takhle to funguje. Takhle se člověk stane opravdu jako nezapomenutelným. Každopádně, ještě mě tady pobavila jedna zpráva od Karla, který píše, čau, já mám učitelku mámu, manželku i tchýni. Já jsem před tabulí celý život. Pojďme si dát takovou malou modlitbičku za Karla, jo? Ty to musíš mít strašně těžký v životě, kamaráde. Takže malá pondělní modlitbička za Karla a my si dáme další hity. Za chvíli Dua Lipa, taky B.O.B. a Hayley Williams. Karle, myslíme na tebe.

0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
4: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.

0: nejsem na to sám.
1: S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Plotydobrý.cz.
2: Podzim je skvělý s Hitrádiem, když vidíš první padající list.

Dualipa a Houdini na Hit Radio ve 13 hodin 37 minut. My si teď sice dáme kabáty, ale řeč bude o Markovi Ztracenýmu, protože Marek Ztracený dneska v 18 hodin oznámí další velkou novinku. My už víme, že jde o koncerty na Šumavě, ale kdy budou, kolik jich bude a pro kolik fanoušků, tak to stále zůstává tajemstvím. No a vzhledem k tomu, že je to Mára, tak se dá očekávat, že to bude zase něco epického. Tak se těšíme, dneska v 18 hodin velké odhalení a teď slíbený kabáti na Hit Radio.

0: na Hit Rádiu. Je 13 hodin 44 minut, za chviličku David Guetta, tedy svým Stone Cena, je taky Jennifer Lopez a Pitbull s hitem On The Floor. Trošičku si ještě zpříjemníme tady to babí léto, které tady máme. Navíc máme tady týden, ve kterým jednak se rozdávají ocenění. Že jo? A teď, jak se to jmenuje? Mám dneska fakt jako vymlé to. Cena míru. Jo? Jak to je? Mě normálně teď, reálně mi vypadlo to správný slovíčko. Vy už ho máte, vy už ho na mě jakože křičíte, prostě to je 100% jistý. Nobelovka, díky! Tak, to jsem potřeboval. Nobelovky. Tento týden se rozdávají Nobelovky. Celý týden. A nás samozřejmě zajímá, jak to bude vypadat potom za Nobelovu cenu míru. Ta by se měla, jestli si dobře pamatuju, teda předávat v pátek, ale... Víte, jak to je, jo? Víte, jak to je. Teď momentálně začal hon na nejchytřejší lidi této planety, jo? Já jsem úplně v klidu. Jsem úplně v klidu. Tak dobrý. Takže Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, David Guetta a Teddy Swims, to vím, že budeme hrát ještě do 14. hodiny. Co bude po 14., tak to nevím, děj se vůle boží, dneska nás čeká opět pravda nebo bullshit, tak sám jsem zvědavej.
1: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.

0: Viděl jsi to?
1: A co, jako?
0: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
1: No má bejt.
0: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
1: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
0: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
1: Radši dopí a jdi to petkový třídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
2: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz. Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio.

0: energie na pondělní den, je 13.59, v práci tomu se přehánějte, ještě máme celý týden před sebou. A pokud máte před sebou i cestu autem, tak teď dobře poslouchejte Hit Radio, protože je tady 14. hodina, nejnovější zprávy a aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. V těchto chvílích projíždíte Prahou bez zásadnějších komplikací. Menší, kratší kolony hlásíte z okruhu na úrovni Jesenice směrem k letišti nebo také na úrovni Štěrbohol na Štěrboholské spojce. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
7: No jasně, z MND to jde.
6: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
8: Chytrá.

0: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
1: Více na e-shopu benezelenina.cz.
2: On air. Online. I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Česko si dnes připomíná 90 let od narození Václava Havla, jedné z nejvýraznějších osobností novodobé historie země. Vzpomínkové akce, debaty, happeningy probíhají po celé republice a konaly se už o víkendu, pokračovat budou i v následujících dnech. Cestovní kanceláře spustili prodej first minute zájezdů na příští léto. Lákají na slevy, větší výběr i možnost bezplatného storna nebo změny destinace. Ceny ale může ovlivnit zdražování leteckého paliva, které za poslední 3 měsíce vzrostlo o třetinu. Fotbalista Patrik Šik rozhodnutí nenastoupit za nároďák zatím nemění. Návrat ale do budoucna nevyloučil. Líbí se mu změny pod španělským trenérem Deniou i pozitivnější atmosféra kolem mužstva. Řekl to po vítězství v novinářské anketě Zlatý míč o nejlepšího českého hráče sezony.
4: Samozřejmě jsem říkal, že když budu zdravý a budu to v sobě opravdu cítit, že jsem schopný nároďáku něco dát a pomoct, takže si o tom můžeme znovu promluvit, ale že momentálně jsem byl v takovém rozpoložení, že nebyl bych si úplně jistý, jestli bych byl nějakým velkým přínosem.
3: Trenér Denia převzal reprezentaci v létě po neúspěšném vystoupení na mistrovství světa, kde Češi vypadli už ve skupině. Právě po konci šampionátu Šik v repre skončil. Teď ještě pohled k nám. Praha plánuje rekonstrukci objektu základní umělecké školy Jana Hanoše v Bělohorské ulici na Praze 6. Pražští radní už vybrali dodavatele, ten stavbu provede za zhruba 80 milionů korun. Škola díky rekonstrukci získá nové prostory pro výtvarnou výchovu a zlepší zázemí pro výuku. Vzhled historické budovy zůstane zachován.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Mlhy nebo nízká oblačnost se pozvolna rozpouštějí, polojasná, skoro jasná obloha v průběhu dnešního odpoledne. Naměříme kolem 20 stupňů a vítr pouze slabý.
2: Hit Rádio. Jirka Pelnář. Hit Rádio.
5: Posloucháte Hit Radio, 2 hodiny odpoledne, je pondělí, blbej den, říká se, a je to asi jako pravda. Já tady teď čtu úplně jako věc, která mě strašně, ale úplně strašně šokovala. Stalo se to v Ohio, to znamená ve Spojených státech, za oceánem. Lékaři amputovali pacientce levou nohu na místo pravé. Šílený. V roce 2026, chápete to? Jak se tohle jako může stát? Jak se tohle může stát? Že si prostě někdo na operačním sále splete končetiny. Jako chápu, je to 50 na 50. Když to řešíte s AI, tak to museli řešit s AI, protože já to takhle mám vždycky. Když něco řeším s chatem GPT, tak mi něco napíše, já říkám, to je blbost a přijde mi, ano, máte pravdu, děkuju za opravu, zkusme to znovu, ale to není možný, ne? Že tohle se prostě stane v roce 2026. No děs běs. Co k tomu víc říct? Hrozný.
2: Hit Radio City.

0: anebo lékaře svých dětí, že jo? 37%. Myslíte si, že to je reálné číslo? Jak to děláte vy? Děláte to taky? Jo, už se negoogluje, už se to všechno řeší s chatem GPT. Když vám něco je, nebo vašim dětem, ptáte se nejdřív umělé inteligence, jaký na to má názor, co byste měli dělat, a když to je ve vašich jako silách, tak poslechnete? A nebo stále ještě chodíte k doktorovi? 777-937-777. Jsem zvědavý.
1: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
1: Posloucháte Hit Radio, dneska řešíme téma, že
0: vědci
1: tvrdí, že 37% lidí v Česku věří ChatGPT nebo obecně umělé inteligenci víc než svému praktickému lékaři, a tak s tím všechno řeší. Ptám se, jak je to u vás doma a jestli si myslíte, že 37% je velké nebo malé číslo. Tak tohle je taky dobrý. No ty vole, moje máma je názorný případ člověka, co věří víc AI a všem blbostem, co jsou na internetu. Mě něco bolí a hned, že hehe, ChatGPT. No hrozný toto. Díky za zprávu. Další. Ahoj, moje sestra je do toho úplný blázen. Když má její dítě nějaký flíček na těle, tak to hned fotí a posílá do ChatGPT a ptá se, co by to mohlo být za vyrážku. A opravdu věří všemu, co jí to napíše. Zdraví Lenka. Co lasovky?
2: Čau, tak taky to zjišťuju u ChatGPT, jako je to pravda, prostě taková doba je. Mnohokrát se mě prostě stalo, že jsem přišel k doktorce, co měli děcka třeba 2-3 dny teplotu a dostal jsem nadaný, co tam lezu, jo, že to je ještě brzo, že to se pomalu ani nestačí nic projevit. Takže potom člověk sedí u té postele a trne, co ten dětskám vlastně je, no tak se samozřejmě uklidní tím, že prostě se zeptá, co je ještě normální, jestli toto už je moc vysoká teplota, nebo jestli prostě je tohle normální, tamto, nevím, přijde mi to normální.
1: Jo. Je to už dneska taková doba a vlastně mě tady hrozně jako baví, že tady bylo řečeno, že člověk se tím uklidní, jo. Tak důkazem je další zpráva, kterou tady mám. Ahoj, já se přiznám, že to taky dělám. Je to pro mě rychlá odpověď a když je relativně pozitivní, tak to dál neřeším. Když je negativní a napíše mi to, že bych měla vyhledat doktora, tak nakonec tedy jdu. Ale je pravda, že to děláme asi jako proto, aby jsme rychle na to měli nějaký názor. Jo? Protože vzít telefon a jenom tak zavolat svým praktikovi, to prakticky jako nedělá nikdo. Jo? Do čekárny se nám taky nechce, to je taky jako šílený. A vysvětlovat takhle něco po telefonu, jo, asi to děláme kvůli tomu, že potřebujeme hned nějakou odpověď a většinou je to teda pro to uklidnění. Tak co, mají
0: vědci
1: pravdu, když tvrdí, že to je 37%, a nebo naopak je to vlastně malé číslo? Dejte vědět. 777 937 777.

0: Nelly Furtado nebo Michael Schulte a Rehab, taky tichá dohoda a večírek osamělý srdcí, to všechno nás čeká už za chvíli tady na Hitrádiu.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Je umělá inteligence víc než náš praktický lékař? Tak to dneska řešíme, protože
1: vědci
0: tvrdí, že 37% lidí v Česku věří, pozor, věří umělé inteligenci víc než svýmu praktickému lékaři. Mám tady pár zpráv ještě, který musím přečíst, jako třeba tady. Ahoj, já teda úplně AI nevěřím a všechno. Sice se s ní radím, ale spoléhám taky na svůj vlastní úsudek a mozek. Nicméně mám kolegyni, tak když mě v práci chytil žlučníkový záchvat a ležela jsem na zemi v bolestech, tak mi přinesla vodu a paralen. Že jí to poradila AI. Zdraví raději anonym. Rozumím, chápu. Ano, jakože jo. Taky na něco používám umělou inteligenci, ale stejně si radši osobně zajedu k lékaři, přeci jenom AI mi neudělá neschopenku do práce. To je přesně ono. Tady je ten kámen úrazu. Díky za tuhle zprávu. Tak abychom to teda uzavřeli. Když
1: vědci
0: tvrdí, že 37% lidí věří AI víc než praktickému lékaři, tak já si troufnu tvrdit na základě všech zpráv, které jste mi poslali na WhatsApp Hitrádia, že v tomto případě
1: vědci
0: nemají pravdu. Myslím si, že nemají pravdu, jo? 37% nevěřím, že věří víc AI než umělé inteligenci. Kdyby to ale bylo tak, že 90% lidí už s umělou inteligencí tak nějak jako debatuje o zdravotním stavu, tak tam si řeknou, jo, to ještě málo, to bude 99. Takže v tomhle případě si myslím, že nemají pravdu, ale to, že už se to vůbec blíží k číslu 37, podle některých jako tady statistik, že věří víc tomu, co se dozví tady takhle jako na internetu, než tomu praktikovi, tak to je podle mě ale jako hrozný. To je jako zdvižený prst. Jo. Poradit ano, ale jak je to, důvěřuj, ale prověřuj. Pořád radíme, volejte svýmu praktickému lékaři.

0: srdcovky Hitrádia.
1: Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu. Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hitrádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Na Hit Rádiu Nelly Furtado ve 14 hodin 37 minut. Pomalu, ale jistě se to tady všechno chystá pro taky dnešní odpolední show, která s vámi bude od 15 hodin. No a zítra ve 12 opět další srdcovky a jednu takovou srdcovku, které ještě mám, je to, řekněme, ochutnávka i toho, co vás čeká zítra. Tichá dohoda, když jste tohle slyšeli naposled. Večírek osamělých srdcí. Má to smutný název, ale je to veselý. Tak mějte pohodový pondělí, zítra rádiem.

0: Posloucháte Hit Radio, za chviličku bude 3:15, za chviličku bude taky dopravní špička, no a za chviličku tady také bude i naše odpolední show, takže pokud náhodou někde uvíznete v nějaké koloně, tak nebojte se, budete mít sice nervy na pochodu, ale naše odpolední show tak vám zpříjemní to dlouhé čekání a zase vlastně jako o co déle budete trčet v koloně, o to déle budete moct v klidu poslouchat naši odpolední show. Takže tohle je vlastně jako dobrá zpráva. Já jsem Jirka Telnář a budu se na vás těšit zase zítra ve 12 hodin. Zítra ve 12 opět srdcovky na Hit Radio, to znamená půl hodina legendárních hitů a jeden navíc bude opět na vaše přání. Tak máte dost času na to, abyste si promysleli, co byste zítra chtěli slyšet. Těším se na vás.
1: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.

0: co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: rádio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne, Barandák a Dobříská ulice, hlásíte kolonu. Zatím s krátkým 5minutovým zdržením. Po pojíždě to budete také k Belskou ulici, a to od Hloubětína. Zdržení kolem 5 minut, pak hlásíte ze Štěrboholské spojky na úrovni Štěrbohol. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozů Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.
0: Stavebniny Dek přináší mega akci. No.
3: Hey, I'm Dua Lipa.
4: Hi, I'm Lenny Kravitz.
5: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
0: On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Z tramvajové zastávky Planetárium na okraji Stromovky ráno slavnostně vyjela tramvaj Havel 90. Se speciálním designem připomíná 90 let od narození prvního českého prezidenta a dramatika Václava Havla. Logo navrhlo studio Najbrd. Speciální tramvaj bude vozit cestující až do konce letošního roku. Na náměstí Jana Palacha vznikne pietní místo. Mělo by připomínat oběti tragické střelby na Filozofické fakultě z prosince 2023. Magistrát ustanovil pracovní skupinu, která připraví zadání architektonicko-výtvarné soutěže. Členy jsou mimo jiné zástupci fakulty, Galerie hlavního města, magistrátu a spolku Spojení nadějí. Naši fotbalisté do 21 let zakončí skupinovou fázi kvalifikace o postup na mistrovství Evropy. Zítra nastoupí od 6:30 podvečer proti Portugalsku. Domácí už si zajistili první místo ve skupině B a tím pádem i přímý postup na šampionát. Lvíčata mají jisté druhé místo a účast v listopadové baráži.
0: City Extra.
1: Staré elektrospotřebiče mohou skončit v muzeu. Už tento pátek a sobotu proběhne před Národním technickým muzeem na Letné recyklační víkend. Co přesně to znamená, popíše za muzeum Jana Dobisíková.
6: Zájemci mohou mezi 16:30 a 17:00 přinést své vysloužilé spotřebiče k recyklaci do stánku Elektrovinu. Kurátoři Národního technického muzea potom posoudí, zda se jim něco z donesených předmětů nehodí do sbírek. Spotřebiče, které se do sbírek hodit nebudou, zástupci Elektrovinu ekologicky zlikvidují.
1: Donesení vysloužilého spotřebiče návštěvníkům zajistí zvýhodněné vstupné do muzea. Odpoledne zůstává jasné, skoro jasné, teploty se dostávají ke 20 stupňům, fouká slabý vítr.
0: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12 z Anděla. A všem v Praze Dominik, Andrea a Vincent z odpolední show na Hit Radio City. Jsme zpátky.
7: No to je takový štěstí, že se tady zase setkáváme, ať nám to neodkvete, jdeme dělat srandu. Ahoj.
8: Hello. Na Vincu si teda budeme muset ještě chvilku počkat, ale o toto bude lahodnější, až přijde.
7: On byl vždycky takový gogot trošku. Furt na něj čekáme. Co za to? Co za top zážitek dneska? Co jsi zužila?
8: Top zážitek. Udělala jsem top zážitek jednomu letenskému bezdomovci.
7: Nepřidávej už
0: jít. Radio City.
7: OK, za chvilku si řekneme, to chci slyšet taky. Keša. Let's go.

0: 15 hodin, 11 minut. Teď jenom taková malinká vsuvečka, protože celá Praha čeká na jedno. Jak udělala hezkou chvilku Andrea Bezděková Bezdomovci?
1: Tak přátelé, co by tak po mně místní bezdomovec asi tak mohl vyžadovat?
0: To mě taky zajímá.
1: Přišel a sympaticky naladěným tónem mi říká, nemáte cigaretu? Říkám, cigaretu nemám, aha, ale mám tady dvě čokolády. A on, tak to bych si dal taky.
0: Vzal?
1: Vzal v obě.
0: Hez, tak hlavně, že to dobře dopadlo, přátelé.
1: Takže sladké ráno.
0: Lidé takhle na ulici i čokoládou neopovrhnou.
1: Co zásadního se stalo tobě?
0: Já jsem vařil a hledal jsem nějaký nový recepty. Přátelé, možná na vás taky vyskočilo kombo Polreich a Bohdalka.
1: OK.
0: Protože Archiv České televize, teď je to hit sociálních sítí, zveřejnil video, kde ti dva spolu vaří. Ty jsi řekla dokonce, jak jsem ti to pouštěl 30 let, že to je ty bláho.
1: 96. To no, se děly věci.
0: Když jsi řekla tu čokoládu, tak já si dokážu představit, že Bohdalka by čokoládu ve svých receptech dostala do čehokoliv.
1: Do svíčkový.
0: Třeba, jo, na zahuštění, proč by ne? No, mám tady ukázku, krátký kousíček z toho, jak to vypadalo, když před 30 lety v 90. Polreich a Bohdalová vařili v jedné kuchyni, normálně to dávali v televizi.
2: Já už jsem v plné práci, mám tady supervizi pana kuchaře profesionálního.
0: Od něj Bohdalka klepe řízky. Za chvilku pokračujeme v tom, poetika radši.
3: Tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš, čas duši léčí.

0: Queen. Když je na světě hit, proč by to nemohl být druhý hit? We Will Rock You, Andrej, Kai, Dominik a hlavně hlavní hvězdy vy. 15 hodin 18 minut. My jsme si tady pouštěli, jak se Polrech a Bohdalka, aneb tenkrát pejsek a kočička, potkali v kuchyni. Samozřejmě jsme rádio, tak tady máme jenom zvuk.
1: Já už jsem v plné práci. Mám tady supervizi pana kuchaře profesionálního.
0: Jiřinka Bohdalová klepá řízky.
2: No řízky. Můžeme tomu říkat řízky? Já vás jenom zasvětím do facebookové konverzace, která vznikla pod tímto videem. Než vám odtajníme recept, tak třeba z toho by se i babica zblil.
0: Nebo? Vážně, pardon, jenom abyste si to představili a vyvolali jsme ve vás dobrou chuť, takže ona tam má kiwi, banán.
2: Ty už to takhle očpuntoval.
0: No já jsem chtěl právě ten recept, aby už jsme to chroupali tou cestou z práce v puse všichni.
2: Ale kdybyste to viděli, puste si to, prosím vás. Tento trojobal v kiwi, nebo jak to nazvali, je fakt stále k dostižení. Je to v archivu České televize.
0: A uděláš to doma. Jak bys to udělala, Andrejko?
2: No budu klepat poctivě jako Jiřina.
0: Bude to znít?
1: Já už jsem v plné práci.
2: Ale potřebuju, aby tomu někdo přihlížel mlčky.

0: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
1: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
0: Dnes musíte vybrat.
2: Mám tady pro vás před výběr a
0: rozšíříme
3: výběr. Dvojnásobíme investice.
2: Přijmete to riziko?
0: Ale je to na vás.
4: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
2: Já nový plot mám. Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Přesně půl čtvrtá, posloucháte Hit Radio City. S vámi Dominik a taky Andrejka, který to zopakuju. Půl čtvrtá, máš už čas, jetlag srovnaný. Ona byla měsíc, půl roku zpátky v Americe.
1: Přátelé, můžete si všichni oddychnout, už jsem zpátky, už jsem vyspinkaná, jetlag už na mě nefunguje.
0: Ale pochytila si...
1: Ale na koho možná funguje?
0: Ano, pozor na to.
1: Je Marie Zelníčková. Ptáte se, kdo to je, přátelé? Tato ikonická žena, rodačka ze Zlína, právě oslavila 100 let. A je to, přátelé, maminka Ivanky Trumpové.
0: Jo, kdo by náhodou, jako z mladých spíš nevěděl, že jo? Tak ano, Trump měl manželku Češku. Ze Zlína. A to je její babička.
1: A to je babička a babička ve 100 letech si to umí zařídit na fantastickou narozeninovou oslavu a strávila ji v Miami. No se všemi 10 pravnoučaty.
0: Co se mi na tom nejvíce zdá, tak jasně, rodina základ, jasný, krása, že se sešli, ale ona, ta babička 100 letá, dříve tu Ivanku Trumpovi dohodila.
1: A kde myslíš, že natrefila na Donalda?
0: Tak paní podnikatelka lítala tam, on pan podnikatel, slovo dalo slovo, tady mám dceru Ivanku, šup, šup, šup, 3 děti najednou na světě.
1: Šikovná tchýně, viď?
0: No a já si říkám, dámy, dělá se to ještě dneska, že vám maminka nebo babička někoho doporučuje?
1: No, a nedělá se to a není to náhodou škoda?
0: Dohazuje, no ano, tady máme příklad, že je to škoda.
1: Přemýšlím. Kam bych si takhle eventuálně zamířila? Do jakých výšin?
0: My tě prodáme, Andrejko, neboj.
1: Zeptám se mamky, co má se mnou v plánu.
0: No doubt, don't speak, to má v plánu.
1: Třeba jí bude stačit ten liberec.
0: Stačí.

0: kdo by čekal, jak se dneska udělá hezky. 15 hodin 39 minut. Andrejka a Dominik stále s vámi. Šetřílci. A už vidíte nějaký obličej, nějakou tvář, kdy se řekne šetřílek, že jo?
1: No, jo. A vlastně se za něj trošku stydím.
0: Pořád ještě?
1: Za toho, kdo jim vlastně byl.
0: No ale každý toho jednoho si vybaví. Když se řekne šetřílek, dneska tady není s náma ve studiu zrovna, z nás tří by to byl on. Co si budem, ale proč se o tom bavíme? My se tady s Andrejkou smějeme u článku. Jak třeba se to nemusí vázat k tomu, kdo kolik má peněz. Některé známé osobnosti zkrátka šetří, když nemusí.
1: Ano, ano. No tak korunka ke korunce, veď? Třeba taková Jennifer Lopez pečlivě zkoumá každý účet ze supermarketu.
0: No, nebo Bruce Willis, to jste věděli, že místo spropitného v restauraci dával fotku s podpisem. Teda, co já bych za tu fotku dal, že?
1: Takže máš připravené podpisové kartičky?
0: Měl jsem připravenou hlavu jako Bruce Willis, podpisové kartičky taky. Ale platit v restauraci jsem s tím nemohl.
1: Nemohl? Ne. A zkoušel jsi to někdy? Pojď to někdy vyzkoušet.
0: Může čas?
1: Schválně a pak nás pobavíš v rádiu.
0: Tak děkuju, takhle
1: pro
0: si nabihnu.
1: Pro zábavnou historku
0: co
1: bychom chtěli.
0: A vozem bouchá ještě?
2: Je, to Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Já nový plot mám, jo, já se mám a nejsem na to sám.
2: S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Plotydobrý.cz.
3: Dominik a Vincent ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit Radio.

0: Slunce svítí a za minutu je tady čtvrtá. Hezké pondělí přejeme na Hit Radio City. Mrkneme se na cesty, zkontrolujte světla, tady je Lucie.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. Stále počítejte s více auty na Baranďáku a v Dobřížské ulici, pokud jdete na Smíchov. Zdržení by mělo být však pouze pětiminutové. Plní se opět část Pražského okruhu, a to na úrovni Jinočan a Ořechu na sjezdu z D5. Z více auty počítejte také v Bubeneckém a Strahovském tunelu směrem na Troju. Plní se Povltavská a Prosecká ulice, oblast kolem Bulovky. Zdržení je kolem 10 minut, no a překáží vám také kolona, která se tvoří od Hloubětína v Kbelské na výjezdu z metropole. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Kapacity vlaků v okolí Prahy jsou snížené. V ranním provozu chybí více než 20 City Elefantů, a to kvůli technickým závadám, instalaci zabezpečovacích systémů i vandalismu. Na místo plánovaných dvou spojených souprav jezdí samostatné třívozové jednotky. Vlaky jsou ve špičce přeplněné a nabírají zpoždění. Vedení kraje proto vyvolalo krizová jednání s Českými drahami. Praha vypsala zakázku na výstavbu nové budovy škol v újezdu u Průhonic. Nový objekt nabídne 150 míst pro žáky druhého stupně základní a 240 míst pro studenty střední školy. Nová budova naváže na stávající areál základní školy Formanská a už postavenou školku. Újezdu dosud druhý stupeň základní školy chybí. Nadcházející volby lákají kandidáty různých generací. O přízeň voličů se letos ucházejí jak lidé, kteří mohou k volbám sami poprvé, tak kandidáti s desítkami let životní zkušeností. Detaily má mluvčí statistiku Jan Cízlar.
9: Průměrný věk kandidátů v nadcházejících komunálních volbách je 48,22 let. Vůbec nejstaršímu kandidátovi je 99 let a kandiduje do zastupitelstva města Brno. Nejmladších, tedy 18-letých kandidátů, je celkem 644.
1: Historicky nejstaršímu kandidátovi ve volbách do zastupitelstev obcí bylo v roce 2010 v okrese Vyškov 102 let.
7: City Extra.
1: Herečka Iva Janžurová napsala povedenou komedii o jednom pořádném veletoči mezi dvěma doposud idylickými sourozenci. Hru Veletoč uvádí divadlo Kalich před stále plným hledištěm už 8 let. Ivu Janžurovou doplňují Eva Holubová, Sabina Remundová a Marian Roden. Pár posledních vstupenek na dnešní večer ještě stále zbývá. Dnešní odpoledne většinou slunečné, jasné, skoro jasné, teploty kolem 21 stupňů, zítra nás čeká obdobný scénář, ráno a dopoledne mlhy, ranní teploty nízké kolem 7 stupňů a pak se vyjasní a odpoledne oteplí na 21.
7: Kancel za tebou, kolony

0: chutnější a chutnější. 3 minuty po 16:15, přejeme krásné odpoledne.
1: Ahoj.
0: Můžu být trošku osobní teď, vzhledem k tomu, co budeme hrát. Ta píseň je pro mě osobní.
1: Musíš.
0: Tak poděl já se s vámi. Můžu?
1: Mm-hmm.
0: No, snad se z toho nepo něco jiného. Hele, Krištof, hned teď, pojď být světlometem. Jo, já jsem to tady slýchal v rádiu už roky.
1: Mm-hmm.
0: Stará písnička 2021. Akorát možná to znáte, je nějaká píseň, co znáte, zpíváte si, jo, nějak prolíná se, ale v tom životním období, buch, najednou se to protne s vaším příběhem. A vlastně, kdybych já měl napsat nějakou písničku o posledním mým roce života a pochopení práce moderátora, tak je to tohle.
1: Fakt? Tak teď ji budu poslouchat teda úplně jinak, pojďme na ní.
2: Hit Radio City.
0: Krištof, hned teď, hezké odpoledne, Praha.

0: Posloucháte Hit Radio City, 4 hodiny, 12 minut, Andrejka a taky Dominik s vámi. Hezké odpoledne, Praho. Hele, jak se ti vždycky líbil pár Barack Obama a Michelle Obamová? Co myslíte?
1: Pro mě to byl vždycky ikonický, český, čistý, ne český, láskyplný vztah.
0: Každý
1: velmi
0: český.
1: Transparentní.
0: No, 34 let jsou spolu. Láska po 34 letech.
1: Jak to asi vypadá u nich doma, veď? Myslíš, že Barack Obama romantik?
0: No musí
1: že
0: být
1: ještě to, chystá
0: to...
1: překvapení. Ale co se mi teda extrémně líbí, že po 34 letech stále tvrdí, že je nejšťastnější chlap na světě. Takhle to má podle mě být. Podle mě muž musí svoji ženu adorovat. Bezmezně.
0: Já myslím, že jsou u nás páry v Česku, že jo, 50-60 let spolu a kdyby jim dali mikrofon puse, tak řeknou třeba takhle politický páry, milujem se, nejsprávnější ženská na světě, nejsprávnější chlap, ale já jim to, ty vole, věřím.
1: U toho Baracka zní to jinak, viď? Zní to opravdověc. Buďte jako Barack Obama.
0: Jak to hned? Postavte ženský barák, třeba. Zasadit strom, ono na tom něco bude. Miley Cyrus, hezké odpoledne, Prahova. Další 34 let. Is mine, paving over pastures, cause horses are gone, forgetting there's a world when this record is on.

0: No, už něco zahrajeme, ne?
1: Shakira na Hitradio City, to jsme hráli jakože hity, 20 minut po čtvrtý, ale teď game. Let's play the game, begin. A teď si říkám teda v nepoužitelných, přátelé, vy už zatím pište 777-937-777, jsem nepoužitelný, ale ta výhra jako...
2: No, jen řekni, se pochlup, o co se tady bude hrát.
1: Tak jako autíčko na týden, na frajeřinku, s plnou nádrží od Lenner Motors, cesta na dovolenou nebo parádní výlet není problém.
2: Pojďme to s plnou nádrží vypíchnout, protože to je v této době opravdu klenot.
1: Vyladěný, teď ještě čím pojedete, že? Vyladěný Hyundai Tucson, komfortní MG HS, asi tušíte, že já sice řidičák mám, o autech vím prd, ale koukám se na fotku, je to hezké auto.
2: A nebo Peugeot 3008.
1: Ne, to na vás, co bys si vybrala?
2: Počkej, a to bylo moje auto, když jsem vyhrála českou Miss a měla jsem ho teda na rok.
1: Na rok?
2: Ale na týden taky dobrý.
1: Tak když počkat. Miss na rok tohle auto, to je 52 týdnů. Vy na jeden týden, jenomže napíšete 777-937-777, jsem nepoužitelný, tak to je trošku nepoměrné.
2: No
1: to
2: jako mákla. Když budete hodně zdatní, nechám vám tam na ten týden svoji korunku.
1: Ještě korunku, dobře.
3: Hit Radio. Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: tati a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
1: Promění.
0: A v novou sukínku?
1: Promění.
0: A v paraplíčko?
1: Promění.
0: I na obal pro pastelky?
1: I v obal.
0: A v baťůžek?
1: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
2: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
0: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
1: Běž už.
2: Více na cestaodpadu.cz. Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Dvě minuty po půl pátý. Pondělí nepoužitelní. Hele, pondělí a pátky bejvaj silný, ale jsem rád, že zrovna dneska padlo na Světlanu. Když jsme tady mířili tím světlometem.
1: Nepoužitelní. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Ahoj Světlano, ty děláš na čerpačce, že jo? Ahoj.
2: Ano, ahoj, dělám na čerpačce.
3: Ahoj, ty zníš jako extrémně ahoj. Milá obsluha.
2: Děkuji velice.
3: Dneska máme pondělí a moje kamarádka vždycky říká, že to není pondělí, ale kundělí. Stalo se ti něco, co by do této kategorie spadalo?
2: Ani ne. Pondělí jako pátek.
0: Hele, a jak jsou dneska lidi?
2: Příjemný.
0: Pojď, zatím všichni příjemní, no tak
2: ano.
0: Teď už to můžeme zkazit jenom my, o to víc si držíme palce, protože nevím, jestli těch auťáků už nemáš pokrk, ale můžeš vyhrát, pokud tenhle týden budeš nejrychlejší, takový výlet. Na celý týden si půjčíš od Lenner Motor autíčko dle svého přání, například?
3: Například Hyundai Tucson nebo Peugeot 3008.
0: Jo, to už si
3: no
0: vybereš.
3: No je z čeho vybírat.
0: Ale potřebujem, povídej.
2: No to je úplně nádhera, já jsem v životě se nikam nedovolala, nikdy jsem v životě nic nevyhrála. Takže já jsem úplně jak sedmý nebi. Vůbec jsi se dovolala.
3: Já vám strašně fandím.
0: Demonstruje, že to jde spojit se s rádiem a zahrát si. Teď ještě ty pravidla. 10 otázek, 10krát na ně musíš odpovědět špatně, ani jednou se to nesmí opakovat.
3: Jsi připravená?
2: Ano, jsem připravená.
0: Jenom? Si musíme najít telefon, počkejte tady na mě, jo? Ano, Andrejko, povídejte
3: čekáme,
0: si zatím.
3: Čekáme na časomíru, kterou Domča připravuje právě teď.
0: Ne, otevíral Instagram jsem zrovna, Instagram, neboj, to pod náma netíká časomíra.
3: Ty si chceš přidat Ivanku do přátel?
0: Ivanka, teda, Světlanka, pardon.
3: Světlanka.
0: Máš Instagram.
3: My pořád myslíme na Ivanku Trumpovou, protože její maminka slaví 100 let dneska.
0: Je pondělí, nikam nespěcháme. Tak jo, začínáme. Teď! Tak ne?
3: Teď.
0: Já myslím, že začneš. Já jsem rád, že jsme při pondělku všichni sehraní, ne?
3: Tak to je to pondělí, no. Pěkně to stávází.
0: My vyhrát nemůžem, to je tvá jediná šance, že jsme nepoužitelní. 3, 2, 1. Teď. Kolik minut má jedna hodina?
2: 2.
3: Jak dělá kočka, když má hlad?
2: Kikiriki.
0: Jakou barvu má tráva?
2: Červenou.
3: Co se říká při přípitku?
0: Olej, je! Kde v Praze sídlí prezident republiky?
3: Haló?
0: Ty jsi nám vypadla.
3: My jsme ztratili spojení.
2: Ve vodě.
3: Ty se topíš.
0: My to nedáme dohromady dneska.
3: Ty se topíš. My jsme se taky utopili. Já, co teď?
0: Víte, já nevím. Ono to vznikne ten nápad, já už ho mám. Hele, dohodneme se na nějakém času, budeme smlouvat. Protože tohle mě strašně baví.
3: A teď se stala věc, která se ve studiu nikdy nestala. Budeme improvizovat.
0: Nikdy se to nestalo samozřejmě, tak jdeme smlouvat. Já nabízím 45 sekund pro Světlanu.
3: Ne vůbec, 35.
2: Ne, 20.
0: No počkej. Jako od sínem bych seděl, ale nejsem v Hurgádě u stánku nějakýho. Zas takový slevy tady nemáme.
3: Podle mě 35 zní jako... Tak nebo můžeme dát 34 podle výročí Baracka Obamy a Michelle Obamové.
0: Takhle to propojit všechno. 34 usmlouváme.
3: 34 poprvé.
0: 34 podruhé.
3: Prodáno!
0: Jo!
1: Nepoužitelní.
0: Bomba!
3: Světlanko, já ti řeknu, ty jsi pěkný klikař.
0: Hele, zůstaň mi na telefonu, ano. Já si pustím to, co jsme teď pustili do éteru, abych si to sám uvědomil, co se tady stalo vlastně. Andrejka poznačí číslo a přátelé, kdyby si náhodou někdo stěžoval. Andrejka
3: běda
0: dělá...
3: Vám.
0: Běda vám. Světlanka dělá na benzínce. Ona je tím naším kostelem, tím farářem na cestách, že jo, na cestě, když někam jedem.
3: Je to farář. Zároveň má mocnou zbraň, víte, jak je to teďka drahé a nechcete to mít přeci ještě dražší.
0: Jo, nerozhněvejme si Světlanku takhle při pondělí hned, že?
3: Světlanko, se krásně. Máváme, děkujeme.
2: Ano, děkuju. Já vás moc zdravím a děkuji, že jsem se mohla dovolat.
3: My jsme vám to chtěli udělat speciální, mějte se krásně.
2: Vy taky a fandím vám a mám vás moc ráda.
3: My vás taky, mějte se hezky, naschle.
0: Yeah, co se to dělo teď? Jdeme na nepoužitelný, nebo?
3: Já nevím, já už si odpojuju mikrofon.
0: Ale neber ho domů.
1: Nepoužitelný z Hit Rádia City.

0: Jo, to mi taky jde to slyšet. 16 hodin 42 minut. Posloucháte Hit Radio City. Chceš něco ještě říct, Andrejko?
1: No, nevím, jak naše posluchači, ale my tu stále jsme a stále budem až do 6.
0: Budem. Jo, jestli u toho budete, teda vy máte kuráž.
2: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.
2: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
4: Máme příležitost. Hele, jdem se ukázat.
5: Já bych tam si vidět nechtěla, Michal.
2: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
6: Velkolepě. A natočím to.
0: No tak všechno velkolepě.
6: Všechno velkolepě.
2: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské Hit Radio. Hit Radio City. Zlepši si náladu.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
1: Hit Radio.
2: Hey Martinez, you ready, girl?
3: Come on, let's do this, gangster.

0: No asi tak, jak si to zaspíval. Dean Lewis, posloucháte Hit Radio City. Za dvě minuty už je tady pátá. Nejdříve mrknem na cesty z Lucí a potom aktuálně v Metropoli.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Dobřížská ulice, ještě předtím nájezd od Barandáku, kolony na 5 až 10 minut, budou se pravděpodobně zesílícím provozem ještě prodlužovat. Zdržení hlásíte také na sjezdu z D5 na Pražském okruhu od Rozvadovské spojky, po pojíždí k Belská ulice, a to od úrovně letiště k Beli směrem ven z Prahy, a připravte se na popojíždění také v Bubeneckém tunelu směrem na Troju nebo v Povltavské a Vodstářově ulici. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozu Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz. Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
3: Ano, máme pro vás další povíc.
4: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
5: Více na e-shopu benezelenina.cz.
6: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Je 17 hodin, máme pro vás pořad aktuálně z Metropole, zdraví vás Michal Merenda. Psychické zdraví, to je velké téma, zejména u nás v Metropoli. I proto tu město zřizuje další organizace, které nám mají pomoct, když se necítíme zrovna dobře. Na telefonu je Markéta Školoudová, ředitelka příspěvkové organizace Zahrada pro duši. Kam si Pražané v Praze můžou jít říct o pomoc, pokud řeší nějaké problémy v oblasti psychického zdraví?
7: Tak například na webu Zahrady pro duši najde centra, v kterých my poskytujeme pomoc. Ať již je to pro děti a mladistvé do 18 let, krizová pomoc, Centrum dětského duševního zdraví, ale také pro dospělé. Tam, kde služby neposkytujeme, tak Pražané najdou pomoc teďka v nově spuštěném rozcestníku, kde máme v tuto chvíli skoro 300 subjektů pro všechny věkové kategorie a různé problémy.
3: Psychické problémy bohužel vykazuje čím dál více Pražanů.
7: Tak statistiky jednoznačně poukazují na nárůst duševních potíží. Nejzávažnější je to zřejmě u dětí a mladistvých, ale samozřejmě máme mnohem otevřenější komunikaci, více o tom hovoří. Na druhou stranu byl tady velký vliv na izolace během pandemie. Jsou tady takové velké nejistoty, i co se týká třeba války na Ukrajině.
3: A jak poznat, že mám problém a opravdu bych měl vyhledat pomoc?
7: Tak pokud se někdo cítí víc jak 14 dní v jakékoliv psychické nepohodě, která ovlivňuje jeho běžné fungování, a když je to spánek nebo má narušené fungování v obyčejných věcech, nefunguje v zaměstnání, tak to jsou takové varovné signály, kdy je určitě lepší vyhledat jakýkoliv druh pomoci.
3: Tolik dnešní aktuálně z Metropole, další za týden.
1: A přidáme ještě počasí. V průběhu dnešního večera a noci ještě zůstane většinou jasno nebo skoro jasno. K ránu se opět mohou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Ranní teploty budou nízké, klesat budou na 8 až 6 stupňů a zítra nás čeká stejný scénář. Ráno nebo dopoledne ještě mlhy, pak se rozpustí a jasná nebo skoro jasná obloha, maxima 22 stupňů.
6: Je spousta metropolí, jen jedna má ale metro. Ty ostatní mají jenom pole. Odpolední show Hit Radio City je tady. Dominik, Vincent a Andrea.
0: 5 hodin, 3 minuty a já vám teď, i když jsme rádio, zprostředkuju můj pohled. Buď Andrea Bezděková za A přede mnou teď počítá bez sluchátek, už je má. B A možnost je 383 děleno dvěma. Nebo počítá slovní úlohu, kolik z bodu A do bodu B auto ujelo benzínu, blablabla.
8: Jen to ne, prosím, to už nikdy nechci zažít.
0: Kamarádi, každopádně, začínáme další hoďku, kromě hitu, se chceme podělit ještě o to, že je pondělí a píšeme dneska omluvenky. Jestli už jste v práci přes 2-3 hodiny, přijďte k nám, jo, tady Bělehradská, píšeme omluvenky v práci, nemusíte.
8: Píšeme omluvenky a taky sedíme na rodičáku. My teda ne, ale možná někdo z vás ano.
0: Aha, a taky léky s modrým pruhem, kdybyste chtěli, to je podpultovka.
6: Hit Radio City.
0: Ale tohle taky. Klidně mi to řekni do vstupu, co? Edvard Majářský.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio City.
2: Happy birthday.

0: Kdo?
1: Víš?
0: No my bychom ho bavili.
1: No Rolling Stones.
0: On neměl rád, to je pravda.
1: On neměl rád.
0: Bylo by symbolický si je pustit, ale jak ty jsi o něm zvláštní, a já doufám, že vy jste to postřehli, začala mluvit, pojďme si udělat takhle on air živý hlasovky a jako popřát tomu Vaškovi, že? Je tam narozeninám, nedožitým.
1: Máš v sobě taky takový to, když někomu jdeš přát k narozeninám, že se začneš trošku dojímat a občas si popláčeš?
0: Já brečím v koutě, vždycky čekají na mě. A nevím, jestli to máte stejně, přátelé, ale jo.
1: Takže já už se úplně vidím, jak natahuji ruku.
0: Natahuješ nudli do nosu zpátky?
1: Milý pane Václava Havle.
0: Tak to je začátek.
1: To bych skončila velmi rychle.
0: Přesně, my tady budeme atmosféru, kterou on neměl rád.
1: Vidíš, mě by to
0: rád
1: tak rozhodilo, že já bych možná ani nedošla.
0: Ne, my, přesně, on byl pankáč a teď někde ze zhora říká, takhle mi nepřejte.
1: Nech toho, holka, nech toho.
0: On chce jinou atmosféru.
1: Vy pocem.
0: To je mejdan pro Vaška.
1: Venco, no. Já ti přeju všechno nejlepší, teď ty jsi byl takový fajňácký chlap. Hele, škoda, že tady s námi nejsi.
0: Furt na tebe vzpomínáme. Pamatuješ tenkrát u Pinkasu, ne? Ježiš, to byl večer, ty bláho, to jsme
1: a
0: rozjeli.
1: A že jsi za to uměl vzít.
0: Přesně tak, no a když jsi měl rád ty Rolling Stones, hele, tak don't stop, protože my jsme přestali na tebe myslet. To je pro tebe nahoru, 90.
1: Tak doufám, že rozvlní boky jako tenkrát, jako za mladej.

0: a už jenom nahoru žádný down. Leo, neposloucháte Hit Radio City. 17 hodin, 18 minut.
1: Možná vás to nikdy nenapadlo, ale víte, co je nejlepší práce na světě?
2: Naše? Ne.
1: Ta druhá? Zkus. No, ty to víš, takže nehadej, já vám to řeknu.
2: Jako naše práce, jsou tam taky kožený mikrofony a jsou přitom nahatí, ale...
1: No a pak jsou tady zámečníci.
2: Jo, to mě napadlo, no.
1: Já jsem si dneska zabouchla dveře.
2: Zase?
1: No, zase, je to tak. Ale tentokrát mě to vyšlo pěkně draho.
2: Tak povídej nám, jak to bylo.
1: Pán dorazil za 20 minut. Extrémně rychlý, extrémně sympatický. Do té doby, než co jednou mávnul kouzelným proutkem, trvalo to 2 vteřiny.
2: Aha.
1: A kasa cink 2 500 korun.
2: Furt to stojí 2,5?
1: Není to mnoho?
2: Jako je to hodně. Přátelé, znáte to, zabouchnete jasně. Oni fakt udělali jenom nějakou...
1: Kdybys viděl ty štěněčí oči, který jsem házela, jak jsem se usilovně snažila tlačit cenu dolů. Víš, jako když tě zastaví policaj, tak může ti dát 2 500 nebo 100.
2: A na zámečníky to nefunguje.
1: A je to taková ta hra, kdy prostě vítězně odjíždí s tou 100 pokutou.
2: No tak ještě, že to funguje na policii, státní složky, ale na zámečníky.
1: Absolutně nekompromisní 2 500. Naschledanou.
2: Naschledanou, no tak.
1: A ještě mi odloupnul dveře. Tak já je mám dřevěný, takže jsou úplně zdemolovaný.
2: A nenechal ti z těch 2,5 něco?
1: Nenechal nic.
2: Já vím, teď bychom měli končit, ale ta emoce ze mě, co popisuješ? Já soucítím a všichni, co teď jsou v autech, taky s tím soucítí, jo? Oni se naučili jednu věc. Já nevím, jak dlouho studovali tu jednu věc, co dělají celý život. Jak dlouho dělali jenom 2,5, natáhnout ruku.
1: A víš co, a víš, jak je potrestám? Já jim začnu fušovat do řemesla.
2: Se to naučíš?
1: Já jsem to jenom okoukala, to je jedno mávnutí. Proč už to dávno neděláme?
2: Každej, ale nevím, jak dlouho na to studovali, 4-5 let?
1: Ale ne, prosím vás, že vás napadne to dneska zkoušet na random dveřích.
2: No tak kde si to máme trénovat?
1: Neučme je tady takovýhle nekalosti.
2: Vyražte do ulic.
3: Hit Radio.

0: co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
1: Podzim je skvělý s Hit Rádiem, když vidíš první padající list.

0: posloucháte Hit Radio City. Andrejka a taky Dominik vás zdraví. Dneska jsme přáli Václavu Havlovi, ale taky já koukám na hodiny. Kdo má dneska z rodičů taky dítě a třídní schůzky? Takhle, rodičové mívají děti, to je definice slova rodič. Ale třídní schůzky má dneska můj senátor.
1: Já jsem extrémně zklamaná z toho, co jsem se od tebe dozvěděla, že vy už to máte všechno v elektronické podobě a vlastně víte, pro co si jdete.
0: A to by mě právě zajímalo, máte to stejně, že ty třídní schůzky už jsou bez překvapení.
1: To je úplně zklamání pro mě, zjištění, víš, že sice děti jsou trošku osvobození o stres, jo, ale vy jste obraní o překvapko.
0: No, právě, že my jsme byli to zklamání jako děti. A teď střední schůzky jsou zklamání.
1: Má vůbec cenu tam chodit?
0: No to proto jsem tady. Hit Radio City.

0: Víkend, jo, ten je daleko, vlastně krátko za náma, ale daleko před náma. A teď mi to ještě do toho všeho došlo při pondělku. Našel jsem úskalí týhle práce. No, kdyby byla jiná, tak si dám. Tak si dám.
1: Hit Radio City vám beze branč. Nechte jídlo! Si přinést do práce jídlo pro vás i vaše kolegy zdarma.
0: Hele, vy tohle určitě znáte, ale jen tak pro jistotu. Hit Radio City opět rozváží City Branch. S námi se konečně budete těšit do práce. No a dostáváme se k tomu. V téhle práci odsud se to jídlo jenom vozí. A sem? Nic. Dopoledne porada, ale zrušíme, špatná nálada v týmu, zažehnáme, všechno vyřešíme, vy to puste z hlavy, v říjnu vám budeme rozvážet přímo do práce náš výborný City Branch. Co pro to udělat? Stačí se registrovat na našem webu a čekat. Já čekám taky. A nic. Tak snad se dočkám další hitu. A vy taky za chvilku.
2: Branche z hypermarkety Globus Praha Čakovice, Černý most, Zličín a Štěrboholi. Čerstvé pečivo, kvalitní uzeniny a další delikatesy. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, z MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu. Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
3: Dominik a Vincent ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit

0: Radio City.
1: Že bylo pondělí náročný, to jsme tady demonstrovali snad celou dobu. My se na vás chtěli naladit. Posloucháte i Radio City, ale hlavně je, co byl a u toho sranda.
2: Přesně, takže když zase někdy něco náhodou pokazíte nebo neuděláte podle plánu, jenom se tomu zasmějte a běžte dál.
1: Protože co? Když se smějem spolu, nevím, jak je to přísloví a možná ani
2: tak
1: neexistuje.
2: Tak se smějem nejdýl.
1: A naposled, zítra o 3, těšíme se, čau.
2: Ahoj.
0: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. S kolonami stále počítejte v Bubeneckém tunelu směrem na Troju, také v oblasti kolem Bulovky. Popojíždět budete Barandákem a Dobřížskou ulicí i Kbelskou na výjezdu z Hloubětína. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozů Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.

0: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
1: Více na e-shopu benezelenina.cz.
2: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv přeje Lucie Daňková. Vláda schválila návrh státní kulturní politiky na období 2026 až 2029. Jeho realizace bude podle ministra kultury zajištěna prostřednictvím navazujícího akčního plánu, který bude kabinetu předložen do konce listopadu. Schválený dokument vyvolává kritiku opozice i části kulturní obce. Cestovní kanceláře už spustili prodej first minute zájezdů na příští léto. Lákají na slevy, větší výběr i možnost bezplatného storna nebo změny destinace. Ceny ale může ovlivnit zdražování leteckého paliva, které za poslední 3 měsíce vzrostlo o třetinu. Společnost Seznam.cz nepovažuje omluvu poslance motoristů Filipa Turka za naplnění povinnosti dané soudem. Čeká na písemné doručení. Turek k omluvě na Facebooku napsal, že Seznam a jeho média přijdou o peníze od státu za mediální kampaně. Naší fotbalové reprezentaci zítra v utkání elitní skupiny Ligy národů v Anglii nepomůže zraněný záložník Lukáš Červ. Do Londýna ze spoluhráči odcestoval. Národní tým ale dnes potvrdil, že ze zdravotních důvodů nenastoupí.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
3: Jasno nebo skoro jasno, ráno se mohou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost s vyšší pravděpodobností, zejména v Čechách. Nejnižší teploty 9 až 4 stupně v údolích místy 2 a místy také přízemní mrazíky. Postupně bude zítra opět slunečno, odpoledne i teplo, maximální teploty 18 až 24 stupňů.
4: Krásný večer, 6:02. Doufám, že si užíváte pondělí, i když chápu, pondělky jsou těžký. My se ale nenecháme vystrašit, vůbec ne. To nejlepší z 80., 90. a milénia je tady. No a začínáme Stingem.

Tohle jsou Backstreet Boys, posloucháte Hit Radio. Čtvrt na sedm, krásný pondělní večer, ještě posledních pár dní tohohle babího léta. Tak doufám, že si ty příjemné teploty a hlavně to slunce užíváte, než se nás přiřítí poctivý podzimní déšť. A co se přiřítí taky, to jsou samozřejmě ty nejlepší songy z 80., 90. a milénia. To bude ale na rozdíl od toho deště velice příjemné. Za chvilku už třeba Dexys Midnight Runners, Duran Duran nebo Lily Allen.

0: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Hit Radio.

0: přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Jitra.

0: největší hity, které jsme poslouchali v 90. A většinu z nich posloucháme dodnes. Hit Radio 90. V dabu, na internetu i v aplikaci Radia.cz. Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Ben a Smile. Posloucháte Hit Radio. A dovolte mi na chvilku vás vzít zpátky do historie, konkrétně do včerejška, ale roku 1582. Protože já nevím, jestli to víte, ale je to naprosto fascinující věc. 4. října 1582 následoval rovnou pátek 15. října 1582. Prostě zmizelo 10 dní. Jako zní to hodně, tady úplně, vlastně to je docela jednoduchý. Oni tehdy přecházeli z juliánského na gregoriánský kalendář a potřebovali to srovnat. Takže prostě sebrali 10 dní, jo? Dejme tomu. Vtipný na tom je, že v Česku to proběhlo taky, ale až o 2 roky později. Protože prostě čeští stavovští nechtěli, jo? A bránili se a velmi se bránili, takže se bránili natolik, že to trvalo 2 roky. Nakonec to u nás proběhlo taky, konkrétně v lednu, 6. ledna 1584, šli lidi spát a vzbudili se druhý den do úterý 17. ledna. To je neskutečný. Si představte, že by se to dělo teď a že byste mohli prospat třeba hned 2 pondělky. Skvělá představa. Ale to bychom přišli o spoustu skvělých hitů. Ano, dámy a pánové, právě teď přichází Pet Shop Boys a Go West. Tak jdem na to.

0: Frida, I know there's something going on v éteru Hit Rádia. Krásný večer, 6:45, pondělí, 5. říjen, tak co? Dobrý, jo, na začátek týdne je to vždycky na tom, to nepřehnat, jo? Protože musíte šetřit energii, že jo? Aby vám něco zbylo na všechny ty další dny, co jsou před námi. Takže nebudeme se zbytečně přetěžovat, ale budeme si dávat skvělý songy. Platí? Za chvilku už třeba Pretenders. Já nevím jak vy, ale já ho mám třeba spojený tenhle song s filmem Deník Bridget Jones. No a třeba se vám díky tomu taky připomene. Pretenders už za chvilku.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Viděl jsi to?
1: A co, jako?
0: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
1: No má bejt.
0: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
1: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
0: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
1: Radši dopíjat ti to petkový třídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
2: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Krásný večer, máme přesně 7 hodin a pokračujeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Teď je tu Bob Marley.

Tina Turner, I don't wanna lose you. Jste s Hit Radiem, krásný večer. Prosím vás, máme tady další případ fantastického, řekněme, podvodu? Já nevím, ale je to jako oficiální. Prosím vás, jeden italský umělec teď, jmenuje se Salvatore Garau, abyste věděli, od koho si nic nekupovat, prodal neviditelnou sochu za 18 000 dolarů, což je, prosím vás, skoro 400 000 korun. Jo. Neviditelnou sochu. Ta socha neexistuje, což on sám uznává a říká, že existuje pouze v představivosti autora i majitele. To je skvělý, to je skvělý. Dokonce k ní dává pokyny, jak se dílo vystavit, mělo by mít vlastní prostor o rozměrech 1,5×1,5 metru, nesmí mu nic překážet, to je jasný, že jo. U těch neviditelných soch je to hodně právě ošemet. Nedej bože, abyste ji třeba schodili z podstavce, to by byl pěkný průšvih. Úplně vidím, jak si představíte, jak se rozbíjí o zem za 400 000 korun. No ale tak aspoň víme, že v každém z nás dřímá velký umělec, akorát zatím nejsme dostatečně velcí podvodníci. Tak třeba jednou. Další hity k tomu Blue a Elton John právě teď.

Kdo jiný než Lenny Kravitz, American Woman v éteru Hit Radio. Čtvrt na osm, krásný pondělní večer vám všem, díky, že ho trávíte právě s námi. No a samozřejmě s typicky pro nás výjimečným večerem, protože každý večer to patří opravdu tomu nejlepšímu z osmdesátek, devadesátek a milénia. A nádherný na tom je, že tam je vždycky z čeho vybírat, jo? To je prostě pecka za peckou. Ať už bereme ze zahraničí,

0: zahraničí nebo u nás.
1: Vrať se mi zpátky, už neslyším, jak zavoláš. Vrať se mi zpátky, nohu to se načeká.
0: Věřím, že tenhle song si pamatujete všichni. Alice Springs a Vrať se mi zpátky, k tomu Love Message nebo John Lennon. Už za chvilku.
2: Hit Radio.
3: Jsme šťastný, nechcem už nic víc.

jídlové převáky Tabeskosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
1: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.

Just like starting over, John Lennon v éteru Hit Rádia, krásný večer. No a údajně máme už jenom 40 dní, prosím vás, než se nám planeta vypne. V 60. letech byla, prosím vás, partička vědců a ta zveřejnila studii, podle který měl přijít soudní den, pátek 13. listopadu. Zajímavý, že to vyjde na pátek 13., že jo? No jasně, jasně. Prý to má být tím, že už nás tu bude prostě hodně a umačkáme se. Tak je to samozřejmě hloupost, že jo? To my jako víme. Ale zkuste si to představit. Máte 40 dní, jo? A ne, že začnete panikařit, to tím samozřejmě nemyslím. Ale víte, jak si s tím jedním kámošem slibujete to kafe nebo pivo už strašně dlouho? No, tak to podle mě hecnete, že jo? Jako uklízet, to je třeba blbost, to nedělejte, jo? Ale schválně, zkuste vymyslet nějakou věc, kterou byste fakt jako nutně udělali. A ideálně, ať je to něco příjemného, prosím vás. Lepší motivaci podle mě nedostanete, jo? Maximálně, že byste se ještě motivovali z našich hitů. Právě teď jsou tady Aha a Crying in the Rain. To doufám dělat nebudete.

Na Hit Rádiu pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večery. Letní podzim s Hit Rádiem. Zlepši si náladu. Na, na, na.

0: Alice DJ Will I Ever. Jste s Hit Rádiem, přeju vám krásný večer. Krásné pondělí, za chvilku 7:45. Ano, pondělí je skoro za náma, večer. Jo, už se to tak uklidňuje, je teda už pěkná tma. Vy, co jste si na to taky ještě nezvykli, tak ano. Tohle nás teď čeká dalšího půl roku. Výborný vyhlídky máme, co se týče počasí moc ne, ale třeba co se týče hudby, tak tam to bude skvělý. To vám můžu slíbit. Pokračujeme samozřejmě totiž dál v tom nejlepším z 80., 90. a taky milénia. Dáme si do uší třeba kabáty, taky Mariah Carey, nebojte ještě ne tu vánoční, jo, taky si dáme Depeche Mode. Schválně, jak dlouho jste neslyšeli song Strange Love? No, za chvilku ho uslyšíte, tak buďte s námi.
1: Hit Radio, Hit Radio,

0: si.
1: Tohle byl Travis, posloucháte Hit Radio. Na pozor, mám tu zásadní zprávu. Jo, protože vědci dlouhodobě zkoumají účinky kávy na naše těla. A už víme, že co se týče fyzické stránky, tak nám káva ve spoustě věcech může pomoct, což je super. No ale teď dokonce probíhá intenzivní zkoumání toho, jakou roli může kafe hrát, co se týče duševního zdraví. No a velice zajímavá věc, v rámci rozsáhlé studie se teď zjistilo, že umírněná konzumace kávy by měla pomoct. Minimálně souvisí údajně s nižším rizikem rozvoje úzkosti a deprese. Znamená to pít třeba 2 až 3 šálky kávy denně. Jo, ne ani víc, ale zároveň ani míň, což je neskutečné. Takže teď už si kafe asi nedávejte spíš, pokud nemusíte být vzudu celou noc, ale ráno tu první ranní kávu si pořádně užijte. Jo, nejdřív přivonět, bacha, ať si nespálíte jazyk,

0: Set You Free a Entrance, posloucháte Hit Radio. Krásné pondělí, já vím, zní to zvláštně, ale tak minimálně, když jsme v téhle fázi, tak je pondělí už téměř za námi. A to už může být i pondělí hezký, když už jsme ho přežili, že jo. Navíc k tomu to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Za chvilku třeba Culture Club a taky Kate Ryan. No a chybět nebudou ani Chili Papričky. Ale prostě co song, to pecka. To se asi shodneme. Red Hot Chili Peppers Under the Bridge už za chvilku.
1: Hit Radio.

Poslední Red Hot Chili Peppers právě teď v éteru Hit Radia. Krásný večer. A prosím vás, tohle je strašně hezký. Hrozně se mi to líbí. Velmi neobvyklý, ale za mě teda skvělý projekt se teď připravuje v Ostravě. Mezi paneláky, sídliště v Ostravském Zábřehu, bude vybudován komunitní kurník. Má to propojit místní školu, děti a jejich rodiny s přírodou a to prostřednictvím každodenní péče o slepice. Já jakožto někdo, kdo vyrostl v baráku, kde byly slepice, králíci a tak dále, tak říkám ano, prosím vás, ano, to je naprosto skvělý. Jakože už jenom to, že se naučíte, že to vajíčko je tady z té slepičky, ano, a že je potřeba je nakrmit a tak dále. Za mě je to naprosto skvělý projekt a říkám kurníky do každé školy. Jo, nevím, jestli je to reálný, ale pojďme se tam dostat, protože já si myslím, že by to bylo skvělý a pak by ještě ve škole mohli dělat snídaně rovnou z těch vajíček. To je podle mě úplně dokonalý plán. No nic, kdyby něco potřeboval někdo poradit, ráda vysvětlím. A vám pošlu samozřejmě další hity. Za chvilku Bangles a právě teď jsou tady Daft Punk.

0: No, možná jste ho měli dneska. Manic Monday, Bangles za námi na Hit Radio. Krásný večer vám všem. Doufám, že jste si užili tuhle přehlídku toho nejlepšího z 80., 90. a milénia. Já se s vámi pro dnešek loučím, slyšíme se zase zítra. No a nebojte, ještě docelé pár songů stihnem, jo? Třeba R.E.M., taky Five Young Cannibals a taky... Feel the rain on your skin. Jeden z nejlepších songů na to, když potřebujete motivaci. Natasha Bedingfield a Unwritten už za chvilku. Tak se mějte hezky, ahoj.
1: Si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý napsaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepovědomí.

0: Nejdůležitější zprávy z Prahy a středních Čech? S námi ti nic neuteče. Zprávy od nás, pro nás. Pražské Hit Radio City. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez

znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.